Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

komerční, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Trevízo 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: to byla taková ranní modlitba v podání kapely Disturb. No a teď už vám krásné ráno a všeobecnou pohodu přeje ze studia Rádia Čas Roku Ostrý Budíček. Ten je na svém startu, přičemž od mikrofonních stojanů a mixážního pultu vás vítá klasická dvojice této seance Ivo Raška a Tomáš Michalík.
1: Ano, je tady nový den a je tady vlastně den, kdy většina lidí bývá tak nějak jako veselejších, vysmátějších, rozmanitějších. A je to zároveň den, kdy si legendární stroskotanec Robinson Crusoe našel kamaráda. Mm-hmm. Víš, jak se jmenoval?
0: Jasně.
1: Ano, jmenoval se... No,
0: Pátek.
1: Přesně tak. Ano, jmenoval se Pátek a společně to spolu dotáhli k úspěšné záchraně. Ale my tady nebudeme řešit slavný román, my tady budeme řešit dnešní den. My doufáme, že ty následující chvíle minimálně 4 hodinky se budete cítit dobře ve společnosti nás a ve společnosti kapely Blink 182.
0: Zazní také klasika od Kysáků.
1: A dáme si taky kapelu Devil Heads.

0: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Jeseník nad Odrou ve směru na Frýdek Místek. Je zde zúžený pruh a provoz je převeden do protisměru. Dále buďte opatrní na Olomoucku v ulici Na Loučkách. Kvůli stavebním pracím je komunikace uzavřena. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rok.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku čím dál častěji radí se zdravím umělá inteligence. Své zdravotní problémy s ní řeší velká část obyvatel. Nejčastěji jde o mladé lidi mezi 18 a 34 lety. Ptají se hlavně na možné nemoci nebo řeší duševní zdraví.
6: Morava aktuálně.
4: V Moravskoslezském kraji letos přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. Do konce srpna lékaři evidovali 54 případů klíšťové encefalitidy a více než 1000 případů lymské boreliozy. Riziko přitom s létem nekončí. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim. Odborníci proto upozorňují na opatrnost při pobytu v přírodě, hlavně během houbařské sezóny. Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry, tak propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
7: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazující cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
4: A fotbalový víkend nabídne dva zápasy s ostravskou účastí. V Šancelize se v sobotu od 18 hodin utká Slovácko s Baníkem Ostrava na městském stadionu Miroslava Valenty. V neděli pak Baník Ostrava B přivítá v Šance Národní lize Ústí nad Labem. Hraje se od 14:30 odpoledne na městském stadionu ve Vítkovicích. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: páteční ráno jede jako po másle, tohle nebyl nikdo jiný nežli samotný Vláďa Mišík a jeho snídaňová pochoutka 20 deka duše. Za malou chvíli nás čeká horoskop Milana Gelnara, ale ještě předtím si laskavě nachystejte tušku a papír a nebo zapněte vaše mozkovny.
1: Samozřejmě záleží, jak jste na tom s vaší krátkodobou pamětí, protože proč si takhle při pátečním ránu nezasoutěžit, tak?
0: Vím, kam jsi chtěl mířit.
1: Já jsem mířil do soutěže, že ano, no. Ale dělejte si vlastně, co chcete. Nicméně, jestli chcete soutěžit, tak tomu potřebujete znát správné znění zlaté věty pro dnešní den, 18. září. Jestli jste ho včera nestihli, nebojte se, Ivo vám všechno prozradí.
0: Samozřejmě, protože myslíme také na ty, kteří ještě nevědí a neznají onu zlatou větu, která vám může přihrát 1000 korun. Takže pozor, dnešní zlatá věta zní, dneska ty prachy prostě vyhraju. Money, money. Že si dávejte pozor, protože už v téhleté hodince budeme někomu z vás, z množiny těch, kteří se registrovali do soutěže Zlatá věta, volat a dostane příležitost zvítězit a vyhrát vlastně 1000 korun.
1: Jako ve tvém podání ta věta zní velice pěkně, ale ty prachy rozhodně nevyhraješ. Jestli to bude někdo z posluchačů, uvidíme. Nejprve se taky můžete dozvědět, jestli vám k tomu budou nakloněny hvězdy. Takže je tady Milan Gelnard a jeho horoskop.
2: Také pátek bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi opačnými. Dá se tedy říci, že by se ve všem, co se bude dělat i plánovat, mělo dařit. Nicméně vztahy i nadále budou komplikovanější. Zde se vyplatí být ve střehu a vstřícní. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou poněkud zpomalenější. Býci se mohou chovat necitlivě a panence bude držet štěstí. Báhy se mohou častěji setkávat s podrazy a podvody. Vodnářům se bude dařit v oblasti vzdělávání a poznání a kolem blíženců může kroužit nová láska. Hradci se budou věnovat především dětem a domovu. Štíři budou mít schopnost manipulovat s ostatními a rybám se bude dařit pro ostatními a rybám se bude dařit v profesních aktivitách. Střelci mohou v rámci své kariéry potkat někoho hodně zajímavého. Berani mají dobré vyhlídky na milostná dobrodružství a lvy se budou vyznačovat jistou úporností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrologrády a čas. Milan Gelnard.

0: zatímco 17 minut po 6. raní doznívá na čel z roku kapela Kiss, budeme se bavit o další veličině metalové nebo rockové scény. A tou bude Metallica. Upřímně, tahle ta legenda už asi nemá, nebo určitě nemá potřebu nikomu cokoliv dokazovat. Na svém kontě mají miliony prodaných desek, světová turné a koncerty na všech kontinentech a zákoutích naší planety. Člověk by řekl, že už vlastně, co se Metalliky týče, není moc co vymýšlet nového.
1: Ale všechno jde, když se chce. A před kapelou se nyní otvírají zajímavé dveře, zajímavé možnosti, protože o takovou nepřímou spolupráci si řekl i John Carpenter. Slavný americký režisér, tvůrce filmu jako Halloween nebo Věc, sám nedávno zmínil, že pokud by kapela chtěla, tak by do toho šel a natočil by jim klidně videoklip.
0: Jak Carpenter v jednom z rozhovorů uvedl, tak Metallicu vlastně poznal díky svým dětem, které mu pouštěli Black Album a kapela ho tak chytla, že prostě na ní myslí dnem i nocí. No a shodou okolností Metallica zanedlouho zahájí sérii jedinečných koncertů v Las Vegas, které jsou známy obrovskými vizuálními doprovody. Tak uvidíme, jestli třeba už tam k nějaké té spolupráci dojde. Když se tak na to podíváš a zamyslíš se, jak bys vlastně viděl spojitost Carpentra Metallica?
1: Ale úplně lehce, jako hned se nabízí Anderson Band třeba samozřejmě svým významem té písně. Tam by se jako mohl Carpenter si myslím solidně vyřádit, co se týče nějakých těch vizí. A nebo třeba taky instrumentální The Call of Tulu, což je věc přímo inspirována spisovatelem Lovecraftem.
0: Takže jak by to vypadalo?
1: Jako věc. Třeba. Tak nějak. Jako tohle by si dokázal představit, no, ale hele, já bych to bral všemi deseti. Carpenter a Metallica, jsem s tím.
0: Jo.
2: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marian, během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Stačte plný tiket a jste ve hře.
7: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92. Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.
8: První domácí zápas nové sezony je tady. Pátek 18. září od 17 hodin Werk Arena. HC Oceláři Třinec. HC

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Máme přesně 6:30, posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock, páteční den, respektive teď ještě máme páteční ráno, ale my se dneska budeme trošičku také bavit o tom, co nás čeká o víkendu, už zítra totiž vypukne velká věc, dny NATO a zároveň také dny ozbrojených sil armády České republiky.
1: Přesně jak říkáš, no a na největší bezpečnostní show ve střední Evropě, která se právě bude konat o víkendu na mošnovském letišti, se chystají také policisté Moravskoslezského kraje. No a kromě dynamických a statických ukázek své práce budou samozřejmě dohlížet i na dopravu. Ostatně, jak uvedla jejich mluvčí Soňa Štětinská.
2: Pro moravskoslezské policisty je klíčová i doprava. V terénu jsou desítky dopravních policistů, jak na pevných stanovištích, tak mobilní, včetně motohlídek. Dopravní situaci monitoruje i policejní vrtulník. Každá silnice má určitou kapacitu a je zde množství vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Mohou se tady tvořit kolony. Počítejte tedy s případným zpožděním. Platí to zejména pro cestující, kteří mají plánovány odlety z letiště. Policie zřídila dopravní informační linku číslo 723 759 733, se řidiči mohou zeptat na aktuální situaci. Sledujte také policejní sociální sítě, stěžejně X. A doplním, dodržujte pravidla silničního provozu, respektujte pokyny policistů a buďte na cestách ohleduplní. Při jízdě i parkování pamatujte na zajištění průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Prostě, ať je vaše cesta bez vážnějších komplikací.

0: ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Faktury, faktury, faktury.
2: Trápí vás faktoring?
1: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
2: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
1: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
2: Acema pokryje jakékoliv financování.
1: No tak to beru.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
7: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
8: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
9: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce pomlčka

0: Čas rok.
1: Už týden mezi vás sypeme tisíci koruny v rámci soutěže Zlatá věta. Princip hry je jednoduchý, stačí, abyste znali výherní větu na daný den a zároveň se do téhleté soutěže zaregistrovali na našich zbrusu nových webovkách časrok.cz.
2: Věta na dnešní den tady zazněla včera, my jsme ji také zopakovali v této hodince, takže je na čase vyzkoušet i vaši pozornost. Jdeme na to, zkusíme zavolat jednoho z vás.
1: Uvidíme, co dělá Libor v tuhleto dobu, krátce před 6:45, zda už je v práci nebo ještě chrní. Každopádně k jeho dobru, pokud zvedne telefon, bude to, když bude znát onu zlatou větu, která mu může přinést 1000 korun. Ale zatím to nevypadá, že by byl vzhůru, a nebo je někde na cestě do Rachoty, těžko říci. A dáme ještě dva zazvoníky. Ale bohužel.
2: Bohužel, Libor si bude muset upravit tu dnešní větu trošičku jinak, protože ty prachy zkrátka a dobře asi nevyhraje.
1: Ano.
2: Jelikož nám to nebere.
1: Nebere, takže věta dneska ty prachy prostě vyhraju neplatí pro Libora, ale bude platit určitě pro někoho dalšího z vás, protože dneska budeme soutěžit ještě 5x, z toho jednou v Ostrém budíčku. Do té doby, ale hromada další muziky.
0: Zlatá věta rádia Čas rok. Čas rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tohle byly Holky a mašiny, jestli vy chystáte provětrat nějakou tu svoji jednostopku, a nebo třeba taky kolo a chystáte se do školy nebo do práce, tak hlavně opatrně. Včera tomu upřímně dal korunu jeden pán, kterého jsem potkal cestou domů v Bystřici, který jel právě na kole, už to byl jako poměrně starší pán. Krom toho, že byl na kole, tak v jedné ruce měl rozdělaný otevřený salát a v druhé bagetu a stíhal všechno jet někam a ještě u toho jíst. No, divím se, že...
1: Já ti sebou dám štrůdl a jabko a... Sníš si to cestou.
2: Ano, já pojedu na kole, z jedné ruky budu jíst jabko a z druhé budu přikosovat štrůdl.
3: No, mě tak jenom zajímá teda, a čím držel ty řídítka?
0: To rukama. On to všechno držel a vždycky tak jako jednoruč se střídal, dával si něco do pusy. No.
3: Ojej.
0: Tak... Jako je pravda, v tu chvíli zrovna z kopce trošičku, takže moc nemusel šlapat. No, ale...
3: Takže jak říkal Tomáš, hlavně opatrně, snídaní si když tak nechte na pracoviště, my vám pro jistotu pošleme hudební potravu, a to třeba v podobě All That Remains.
0: Chystáme také k jeden kousek od Lindemana.
3: A nebudou chybět Stone Temple Pilots.
0: Slovo si ale nejprve vezme Martin Fabík, je čas na další zprávy a také přehled dopravy.
4: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
5: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
6: Čas rok.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s deštěm.

0: se na Brněnsku v oblasti Brno-Černovice. Kvůli pracím na vozovce je jeden jízdní pruh uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
0: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až od 15. Nová pravidla mají děti lépe chránit před riziky na internetu.
1: Morava aktuálně.
0: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. Co vše bude zajišťovat, to nám už prozradila její mluvčí Helena Badurová.
2: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve třech kolárnách. Přímo na příjezdových cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybavení lékárničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, sovodu i strážníků na koních.
0: Návštěvníci dnů NATO vyberou nejlepší leteckou ukázku nad mošnovským letištěm. Vítězný pilot získá pohár primátora Ostravy. Lidé mohou hlasovat lajkováním na městském Facebooku. Zlínská zoo se i letos drží na druhém místě v návštěvnosti v Česku. Zahrada navíc dokáže sama pokrýt více než 90% svých nákladů. Letos návštěvníkům nabídla nové bistro, samoobslužné pokladny nebo zastřešené parkoviště a na příští rok chystá už další novinky. A ve Vsetíně se v sobotu utkají domácí hokejisté s Litoměřicemi. Zápas Maxa Ligy začne v 17 hodin na Lapači a ve Frýdku Místku se ve stejný den představí domácí tým proti Kolínu. Utkání Maxa Ligy začne v 17 hodin v hale Polárka. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

mu dopřáli zasloužený odpočinek. Nový web Rádia Čas Rock najdete na www.časrock.cz. Hraje ostře, vypadá skvěle a nekouše.

0: čase 7 hodin a 10 minut dohrává kapela, o jimž původu není a ani nemůže být pochyb. Skladba More Than Feeling totiž patří formaci Boston.
1: Shodou okolností je tomu právě dnes 50 let od chvíle, kdy byla tahle píseň vydána a hned se vyšvihla na 5. místo žebříčku Billboard. Pojďme se nyní společně taky podívat na další události, které spojuje 18. září.
0: Já to nechám dohrát. Wait for it. A v chill. Can't keep my eyes from v roce 1971 si Pink Floyd zapsal jeden primát. Stali se totiž první rockovou skupinou, která se zařadila mezi vystupující na jednom festivalu ve Švýcarsku. Jako, ne, že by na tom bylo něco až tak zvláštního, ovšem nebýt toho, že tenhle festival byl zaměřený do té doby pouze na klasickou hudbu.
1: Dále tady máme letopočet 1983. Právě tehdy se vůbec poprvé na veřejnosti ukazují zcela odlíčení pánové z kapely Kiss. Stalo se tak na stanici MTV a to v rámci propagace jejich nové desky Lick It Up.
0: Tak to bylo takové okénko do minulosti, za chvíli se naopak na čas roku podíváme za jednou z brusu novou hudební záležitostí, kterou spáchali hned tři velká jména metalové branže. Ještě předtím nás ale čeká muzika v podání Herolini Demona, anebo také Judas Priest.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je tady a my se v něm podíváme na jeden zajímavý žebříček. Nebudou chybět Beast in Black a další skvělé kapely. Ty se na rádiu Čas rok rozezní v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

0: tohle byli Judas Priest a jejich pecka Metal Gods. Než si dopřejeme na čas roku další várku muziky a další metalové bohy, tak se na chviličku pověnujeme jedné novince. Hladiny hudební scény totiž rozvířil jeden nový našlapaný single. A unikátní je v tom, že v něm došlo ke spojení třech výtečných zpěváků, a to ve složení Rony Radke, Serge Tankian a Corey Taylor. Tihleti před pár dny vydali píseň Joseph.
1: Oficiálně tahle věc vyšla pod hlavičkou kapely Falling in Reverse. Mě tak vlastně napadá, že tohle jsou tři zástupci určitých takových generací, řekněme. Máme tady Falling in Reverse jakožto ten moderní metal, Slipknot, takový ten nářez z druhé poloviny 90. let a samozřejmě System of a Down, kteří ovládli nové milénium, a tady se to parádně sešlo. Jinak název Joseph, ten odkazuje na prostředí jméno právě Ronnieho Radke.
0: On je Joseph, jo? Jako Josef?
1: Údajně jo, no.
0: Takže je to Pepan.
1: Je to Pepa.

0: když už se bavíme o tom složení, tak tahle píseň v této souvislosti přináší jednu unikátnost. Stalo se totiž vůbec poprvé, aby se v některé z písniček vedle sebe objevili Corey Taylor ze Slipknot a Serj Tankian, svého času tedy frontman kapely System of Down. Naopak, poprvé vůbec není, aby si Falling in Reverse pozvali ke spolupráci nějaké hvězdné hosty z metalové branže. V minulosti jsme mohli slyšet jejich kooperaci například s Marilynem Mansonem anebo takovým Alexem Terriblem, démonickým to hlasem formace Slaughter to Prevail.
1: Co se týče tady těch jednotlivých kapel a České republiky, tak zatím to vlastně moc nevypadá, že bychom někoho viděli, protože nikdo z nich nemá ohlášené turné. Já si myslím, že v případě Slipknot a Falling in Reverse se asi nějak v budoucnu dočkáme. Tam u těch systémů si nejsem jistý.
0: Ale mě zajímalo, koho no. Falling in Reverse pozvou příště do svého kabinetu, aby s ním zaspíval.
1: No, napadá mě pár jmen, ale teď jsem rád, že jsem se zastavil, protože bych to někdo vzal špatně.
0: Myslíš Noida třeba?
1: To jsi řekl, já jsem měl na skladě Láďu.
0: I tak se dá.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
8: Dny Marianne Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marianne. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
10: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.
11: Hned další kolo Tipsport Extraligy na domácím ledě. Tuto sobotu od 18 hodin ve Werk Aréně. HC Oceláři Třinec, HC Škoda.

0: Nyní na řadu přichází zpráva, která spadá do naší oblíbené kategorie vědecké okénko. Nedávno byla totiž zveřejněna další, řekněme, zajímavá studie, která probíhala přímo na věhlasném festivalu Wacken. A já si k tomu, nebo my si k tomu pustíme kví podkres. A hned na prozradíme, proč.
1: Metalové Open Symposium se totiž vydali také zástupce německého výzkumného institutu. No a chtěli otestovat, zda má hudba vliv na to, jak lidé vnímají bolest.
0: No a k tomuto účelu využili něco přes 100 fanoušků metalové muziky, potažmo tedy řekněme jakýchsi pokusných králíků, kteří museli ponořit ruku až po předloktí do ledové vody a vydržet to co nejdéle. Schválně si to někdy vyzkoušejte sami doma. Nejprve jim čas vědci změřili před festiákem a tu druhou skupinu otestovali po jeho skončení.
1: Výsledky ukázaly velice zajímavou věc. Fanoušci po skončení festivalu dokázali vydržet s rukou ponořenou v ledové vodě déle než před hudební událostí. Přitom účastníci podle vlastních slov vnímali bolest stejnou, ale dokázali ji déle tolerovat. Takže poté, co absolvovali několikadenní heavy metalovou nálož, no, tak se stali prostě odolnějšími.
0: No, to je jednoduchý recept. Takže z toho plyne ponaučení, že hudba může pomoci zvládat bolest. Musíte si ale samozřejmě pustit správný žánr. Podle vědců je to heavy metal.
1: A my určitě souhlasíme.
2: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 tisíc korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
8: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
9: Plány velké, ale nářadí chybí?
10: Neinvestujte Majland do koupě.
9: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
11: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
12: Volejte bezplatně 800 800 872.
13: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy.

0: vepřová s zelím. Tak to byl možná pro někoho i tip na to, co si dneska dát k obědu. Na čas roku dohrála kapela Penzistor a jejich pecka Vepřok nedlozelo. No a proč si nedopřát takovou baštičku a nespříjemnit si pobyt na této planetě, že ano? No a až se pěkně nadlábnete, můžete o víkendu vyrazit třeba na mošnovské letiště.
1: Tam už zítra startují dny na to. Mimořádná opatření v celém areálu plánují také policisté Moravskoslezského kraje, kteří dohlednou na klidný průběh akce. No a pro návštěvníky mají i dobré rady, což uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
2: Akce láká desítky tisíc lidí, takže pro policisty je naprostou samozřejmostí a prioritou zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dohlížíme také na veřejný pořádek, plníme ale i množství dalších úkolů. V areálu a okolí můžete vidět zejména uniformované policisty. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil uzamčen a bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci, zejména cennosti.

0: parkoviště před naším mediálním korporátem se začíná pěkně zaplňovat. Jde vidět, že většina personálu a zaměstnanců chodí prostě na 8.
1: Je to tak pravda. Kromě IT teda.
0: No, ti to mají trošku posunuté, ti chodí až po 10. Každopádně Ostrý budíček se dostává do své poloviny, která bude opět napěchovaná parádní muzikou. Jako ukázku můžeme předložit třeba song Black Eyes Blue od Corey Taylora.
1: Nebude chybět ani česká muzika, takže namátkou vybíráme Vypsanou fixu.
0: A otevřít oči můžete také díky písničce Open My Eyes z repertoáru Rival Sons. Ještě budou muset vypilovat tu angličtinu.
1: Ale tak na to, že jsi tam bydlel chvilku, tak v pohodě. No, nejprve ale zprávy ty budou také v češtině, takže se nemusíte bát, že byste to museli překládat. No a ty si vezme pod svá křídla Martin Favík.

0: CZ Kaufland.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Bruntálsku v oblasti Krasov. Kvůli nehodě zde zasahují záchranné složky. Počítejte se zdržením. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-Sever v ulici Porgesova. Stala se tady dopravní nehoda, která může bránit provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá případů ztracených houbařů. Policie proto připomíná několik jednoduchých pravidel, která mohou cestu do lesa výrazně ulehčit. Lidé by měli mít nabitý telefon, nepřeceňovat své síly a ideálně vyrazit alespoň ve dvou. Hodit se může také aplikace záchranka nebo zapnuté zaznamenávání trasy. Při hledání hub je dobré sledovat okolí a pamatovat si výrazná místa.
4: Morava aktuálně.
3: Už zítra a v neděli nás čekají dny na to. Návštěvníci se mohou těšit na téměř 80 vrtulníků a letadel z několika zemí. Na co se letos těší předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík?
5: Já se těším na britské Red Arrows. Je to i Německo, kdy k nám dají na statiku raritu vlastně největší, myslím si, vrtulník jako dopravní, nebo je už jeden z největších na světě, CH-53, který tady nikdy nebyl. A potom také ve vzduchu německá Luftwaffe předvede ikonický letoun s změnitelnou geometrií křídel Tornado. U nás bude mít premiéru nejmodernější letoun C-390 Millennium, pak to bude i systém protivzdušné obrany Spider.
3: Organizátoři také potvrdili velké překvapení, a to průlet dvojice nadzvukových amerických bombardérů B-1B Lancer. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. Čtyři propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Součástí projektu bude také nová zastávka MHD a parkovací místa. Hokejový víkend nabídne zajímavé zápasy. V Maxalize se v sobotu od 17 hodin utká Přerov Střebíčí v Meo aréně. V neděli pak v Tipsport Extralize nastoupí Vítkovice proti Litvínovu. Zápas začne v 17 hodin v Mustang aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Je tady pátek a pro hokejové fanoušky se tyto dny opět staly jakýmsi synonymem velmi příjemné události, protože se bude hrát nejvyšší česká hokejová soutěž, čili Extraliga. No a kdo nemůže být přímo na stadionu, může sledovat zápasy třeba na mobilu, někde doma, nebo v hospodě, nebo v práci.
2: Dneska vcela běžná věc, je fajn, že to tak jde, jo, kdysi to byl jeden zápas týdně v televizi a to jste museli doufat, že natrefíte na nějaký, fajn. Dneska už jsou ty možnosti jako velmi rozsáhlé, i když já znám lidi, kteří se koukají na hokej na mobilu, i když jsou na stadionu přímo, no.
1: Jako ověřujou si.
2: Nebudu komentovat tyto osoby, tyto tvory. No, jdeme dál. Jedním z míst, kde si dnes můžete zajít na extraligový hokej, tak to je třinecká adresa Verga Areny, protože při pátku nás čeká velmi pikantní duel HC Oceláři versus Kometa Brno.
1: No, já si myslím, že jak hráči, tak fanoušci mají stále ještě v hlavě nedávné přípravné utkání. To skončilo už po první třetině, a to po zákroku Jana Ščotky, kdy nedohrál Michal Kovařčík. No a třinecký klub raději nechtěl pokračovat.
2: O, je otázka samozřejmě. Jak dlouho se dneska budou oba celky snažit držet emoce na úzdě? Uvidíme, jestli to bude mít nějakou dohru. Každopádně čekám parádní atmosféru, protože máme pátek, první ostrý hokej od posledního finále dneska ve Verka Aréně, takže snad bude plno, já si myslím, že jo. A bude to vlastně takový fajn hokejový víkend.
1: No, to máš pravdu, protože Oceláře čekává tak Oceláři očekávají takový, řekněme, playoff mod, a to hned na začátku sezóny, jelikož moc času na rekonvalescenci mít nebudou. Další utkání odehrají totiž hned v sobotu doma proti Plzni. No ale zpátky k dnešnímu zápasu. V kolik se budeš pohybovat kolem Verka Areny?
2: Asi brzo, no to je jedno, prostě brzo, ale já myslím, že vůli mě tam nikdo opravdu nejde. Takže na ledě se nějak objevím zhruba 16.45, ale to taky nikoho nezajímá. Zajímá úvodní boli v 17 hodin v plánu a pozor, jedna věc, ta bude dneska velice specifická. A sice na jedno střídání se na ledě objeví Vladimír Dravecký a Petr Vrána, kteří podepsali lukrativní jednozápasové smlouvy a bylo jim umožněno dneska nastoupit na začátek utkání, kde se rozloučí se svou parádní kariérou jak Vlado Dravecký, tak Petr Vrána.
1: Super, tak to je krásná pozvánka na dnešní večer. My vás zveme do našeho playlistu, kde už je nachystaná další muzika.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je rádio Čas Rock.

0: Nacházíme se na konci písničky Limelight od kapely Rush. Nacházíme se také na konci pracovního týdne, konkrétně se jedná o 38. tak to říkám správně, týden letošního roku. Máme 18. září a aby ten výčet byl kompletní, tak do Silvestra nám zbývá přesně 104 dní.
1: Ale slavit můžete i letos i dnes. Především, jestli se jmenujete Krištof, tak si můžete připít na zdraví, protože právě dnes máte svátek.
2: Krištof chorobina.
1: Takže všechno nej, přejeme všem Krištofům, což je mimochodem taky synovec. No a za to přejeme taky za celý náš rokový kolektiv.
0: Přesně tak. No a pokud se nejmenujete Robin a přesto byste chtěli mít při pátku nějakou extra záminku k veselí, máme pro vás pár extra svátků. Rok co rok se každý třetí pátek v září slaví třeba Mezinárodní den červeného vína, konkrétně odrůdy Grignard.

0: ideál.
1: Při pátku si dejte vínečko a klidně zakousněte něco dobrého a lehce nezdravého, protože na dnešní den připadá také Mezinárodní den cheeseburgerů.
0: A já bych začal už ráno.
2: Jo. Zdá se, že vás s Vincentem rušíme při snídani. Omlouváme se. Co máte?
3: Hamburgery.
2: Hamburgery. To je základ každý vydatý snídaně. Jaký to jsou?
3: Cheeseburger.
1: Tak si dejte.
0: Tak si dejte cheeseburger na snídani a až půjdete z práce, tak nezapomeňte si zajít pro výplatu. Mm-hmm. Dneska máme den rovnoměrného odměňování.
1: Dneska byste měli brát úplně stejný plat jako všichni kolem vás, včetně nějakých třeba nadřízených nebo tak nějak. Pakliže se vám samozřejmě v práci nepovede nějaká nehoda.
4: Koudelka František.
5: Tak pane Koudelka, vy jste u nás teprve týden, takže vám zda dělá 305,50. Ale máte tu nějaké srážky. Vysušení, vylovení, odbahnění, tomu nerozumím.
4: To bude asi za toho Fiata.
0: To asi jo, pane Koudelka.
1: Tak nakonec toho bylo krásných 5,50.
0: My jdeme dál, před námi muzika v podání Gutsmack a bude také Doropeš.
6: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
7: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
8: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
9: Čas rok. Čas rok.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
15: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
16: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
17: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
18: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Pět minut po půl deváté doznívá na čas roku Doropeš, zpěvačka, která už za měsíc vyráží na, řekněme, takovou opožděnou dovolenou do Řecka. Teď jsem tam byl. Ale když už tam tato metalová královna bude, tak ten čas využije k tomu, aby potěšila tamní fanouškovskou základnu. A na začátku října vystoupí rovnou na dvou místech, jednak v Aténách a také v Soluni. Tak jestli máte cestu kolem, můžete se zastavit na její koncert. My vás ale dneska v rámci Ostrého budíčku zveme na akci, která bude taky pořádně nahlas, ale která se koná jenom tady kousek za Humny.
1: A to na letišti Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově. Tam se o víkendu konají dny na to. Policisté Moravskoslezského kraje budou určitě zajišťovat bezpečnost uvnitř i vně areálu. No a pro návštěvníky mají kromě upozornění taky jednu novinku. Jak nám ostatně řekla mluvčí policie Soňa Štětínská, a já si myslím, že tuhle novinku ocení hlavně rodiče.
2: Důležitou informací jistě je, že v rámci letiště a jeho okolí je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety bezpilotních letadel, to znamená bezletová zóna pro drony. Důvod je jasný, zajištění bezpečnosti návštěvníků i leteckých prostředků. Policisté jsou také letos připraveni i na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrem bude náš stan poblíž komentátorské věže. O děti se postaráme a uděláme vše, co pro nejrychlejší kontaktování rodičů anebo doprovodu. Může nám pomoci například telefon na kartičce, kterou bude mít dítě u sebe.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Jarda Tart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Mojepneu.cz a jedeš dál.
3: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Just Rock.
1: Dneska po druhé vyzkoušíme pozornost jednoho z těch, kteří se přihlásili do naší soutěže Zlatá věta, a budeme po dotyčném chtít znění dnešního výherního sloganu. Už to tady zaznělo. Bohužel nezaznělo to od žádného výherce v předchozích hodinách.
2: Zatím to máme jako na houpačce v tomhle týdnu. U někoho to vyšlo, u někoho ne, někdo nezvedl, někdo nevěděl, ale zvedl, takže uvidíme, která z těchto variant nás čeká teď. Měl by to být Lukáš.
1: Lukáši, zvedni ten telefon.
3: Prosím, Boukalo.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ivoraška, Tomáš Michalík, Ostrý budíček, Rádio Čas Rok.
3: Nazdar, chlapci.
1: Čau. Lukáši, jestli pak tušíš, proč ti voláme?
3: No, protože jsem se přihlásil do soutěže Zlatá věta.
2: No, ale třeba ti chceme nabít nějakou výhodnou smlouvu. Třeba pojistku,
3: no,
2: nebo
3: já
2: něco.
3: Budu jenom rád.
2: Jo.
3: Super.
2: Tvoje chyba. Ne, samozřejmě naopak, my ti pouze nabízíme finanční obnos v hodnotě 1000 korun, ale k tomu musíš znát správné znění té věty, tak jak jsi na tom?
3: No, já myslím, že ho znám.
1: Tak povídej, spust.
3: No, dneska ty prachy prostě vyhrajou.
1: No, to je možné, a tu větu znáš?
3: No, to byla ta věta.
1: Správně.
2: Tak jo, samozřejmě, že ano. Tisícovka je tvoje, gratulace. Ale na víkend. Děkuju. Na víkend, co?
3: No, na víkend, hele, zítra jedeme s motobandou na Řízkové hody, takže určitě vím, kde skončí.
2: V benzínu nebo v Řízku, že jo?
3: Já asi tak.
1: No. Tak to je správná investice, tak to má být.
2: Gratulujeme ještě jednou a užij si hlavně víkend.
3: Děkuju vám, panové, vy taky. Díky.
1: Měj se fajn, díky za účast ve hře. No a my pokračujeme dál, před námi muzika v podání Skillet. No a vy, kteří jste zatím ještě nevyhráli, tak nezoufejte. Dostanete příležitost minimálně 4x ještě dneska. Tak zůstaňte s námi.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Tak společně s Jeremym jsme dokráčeli ke konci další hodinky. Koukáme 8.57, více toho nestihneme, ale než se dostaneme do poslední hodiny Ostrého budíčku, tak si dáme určitě hudební pozvánku na to, co nás čeká.
1: Určitě ano. Otočte už pomalu volme doprava, pokud jste tak neučinili doteď, protože za chvíli zazní třeba System of Down.
0: Dáme si taky Iggyho Popa.
1: A nebo Marka Hietalu.
0: Ale taky Martina Fabíka, protože přednost dostane jeho přehled zpráv. Koukneme taky na dopravu, no a my vám určitě k tomu všemu přejeme pohodové dopoledne.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.

0: autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Krnově v ulici Říční osobní auto srazilo chodce. Dále buďte opatrní na dálnici D46 na Prostějovsku v oblasti Držovice ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Brno-Žabovřesky v ulici Veslařská. Srazila se tady dvě osobní vozidla. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku čím dál častěji radí se zdravím umělá inteligence. Své zdravotní problémy s ní řeší velká část obyvatel. Nejčastěji jde o mladé lidi mezi 18 a 34 lety. Ptají se hlavně na možné nemoci nebo řeší duševní zdraví.
2: Morava aktuálně.
1: V Moravskoslezském kraji letos přibylo případů nemocí přenášených klíšťaty. Do konce srpna lékaři evidovali 54 případů klíšťové encefalitidy a více než 1000 případů lymské boreliozy. Riziko přitom s létem nekončí. Klíšťata mohou být aktivní i na podzim. Odborníci proto upozorňují na opatrnost při pobytu v přírodě, hlavně během houbařské sezóny. Rožnov pod Radhoštěm má hotovou první etapu nové cyklostezky a cyklotrasy Pindula. Úsek dlouhý více než 2 kilometry, tak propojuje Zlínský a Moravskoslezský kraj. Více nám řekla mluvčí města Adela Kousalová.
3: Nová trasa přináší cyklistům i pěším bezpečnější možnost překonání Pinduly a zároveň navazuje na již vybudovanou infrastrukturu na straně Trojanovic. První etapa zahrnuje novou asfaltovou stezku pro cyklisty a chodce a navazující cyklotrasu vedenou po stávající místní komunikaci pod Pindulou.
1: A fotbalový víkend nabídne dva zápasy s ostravskou účastí. V Šancelize se v sobotu od 18 hodin utká Slovácko s Baníkem Ostrava na městském stadionu Miroslava Valenty. V neděli pak Baník Ostrava B přivítá v Šance Národní lize Ústí nad Labem. Hraje se od 14:30 odpoledne na městském stadionu ve Vítkovicích. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.
2: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: 9 hodin 12 minut a tyto chvíle stále ještě trávíte s rádiem Čas Rock a konkrétně ostrým budíčkem. S další muzikou na našich vlnách zaspomínáme na výtečného muzikanta, kterým vždy byl a bude Jimi Hendrix.
1: Právě dnes je tomu totiž přesně 55 let, co tenhle ten chlapík bohužel předčasně opustil náš svět a zařadil se tak do smutně proslulého klubu 27, tedy do společnosti hudebních legend, kterým bylo v době, kdy zemřeli, pouhých 27 let.
2: Jimi Hendrix, popular electric guitarist and idol of the acid rock generation, died today in London, apparently from an overdose of drugs.
0: Ohledně příčin, které vedly ke smrti tohoto sympaťáka a dobráckého kluka ze Seattlu, se rozvířily jisté spekulace. Ačkoliv koroner uvedl, že za to mohlo předávkování drogami, tak se léta už hromadí konspirační teorie, které tvrdí například, že ho někdo úmyslně zavraždil. Nicméně, do dnešních dnů se však cizí zavinění nepodařilo prokázat.
1: My bychom se určitě o Jimim Hendrixovi mohli bavit hodně dlouho a možná mu někdy v budoucnu věnujeme třeba i tematický víkend, určitě by si to zasloužil, my ho ale necháme na Čas roku promluvit skrze muziku.

0: Jestli v okolí Ostravy během víkendu uslyšíte o trochu více kraválu, hlavně na obloze, tak buďte v klidu. Nic se neděje, naopak se vlastně zároveň nechte i pozvat, protože proběhnou dny NATO a také dny vzdušných sil armády České republiky.
1: Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chyby nebudou s programem třeba ani policisté Moravskoslezského kraje. Více nám prozradila už osobně mluvčí Soňa Štětinská.
2: Policisté připravili opět plno zajímavostí pro děti i dospělé. Přijďte se podívat na naši bohatou statiku, vozidla, zbraně, výstroj i výzbroj. Zastavte se určitě u preventistů. Pod pokličku naší práce vás necháme nahlédnout při dynamických ukázkách. A jedinečnou příležitostí je být u slavnostního složení služebního slibu nových policistů. Těšíme se!

0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock. Časrock.
3: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter, 23. října, Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.

Pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tak to byl Michael Monroe, finský multiinstrumentalista, který zazněl s písničkou Disconnected.
1: No a po něm se dostáváme do finiše pro vlastně celý tento pracovní týden ostrého budíčku, ale rozloučíme se jednou věcí, která nám tady přistála. Ahoj kluci, blíží se nám víkend, tak nám dejte nějakou klasiku, třeba od Škorpíků. Bude to pro vás do rádia a taky pro všechny, co vyráží někam na výlet. Díky Lucka PS, extra zdravím našeho řidiče Martina, že nám dovezl chutnou snídani.
0: Kde je? Ptám
1: asi
0: se.
1: O půl, ve 9:45 asi už není.
0: Kde je snídaně a Martin? Není. Možná přijde na bílém koni, no se sváčenou bez. My vám přejeme ještě jednou s Tomášem hezký víkend, užijte si ho na plný pecky a tady máte od nás taky jednu pecku. Od Škorpíků.
1: Čus!

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
0: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
5: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
6: Plány velké, ale nářadí chybí.
7: Neinvestujte Majland do koupě.
6: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Čau ve spolek, rokeři, pátek je v plném proudu, venku je nádherně, víkend za dveřmi, no co víc si přát. Snad jen další porci muziky, kterou vám do vašich hlav a uší bude v těch následujících 5 hodinách servírovat nejtěžší váhová kategorie naší party. Honza Prokeš, tak se do ní dáme. Megadeth z domova, to bude Harley. Tak jako traktor. Malá ukázka z toho, co na rádiu Čas Rok zazní, k tomu Milan Gelnár z horoskopy, zlatá věta, taky policejní mluvčí Soňa Štětinská, která má pro nás důležité informace o dnech na to, které v Mošnově startují už zítra, no je toho prostě hodně. Tak to nebudu zdržovat a pustíme se po zprávách do toho. Ty má na starost Martin a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodou

0: Půjčujeme plošiny.
1: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
2: Aktuálně si dávejte pozor, v Ostravě Porubě v ulici Nad Porubkou. Stala se tady nehoda autobusu a osobního auta. Je zde silný provoz. Opatrnost se vyplatí v Havířově v ulici Na nábřeží. Srazila se tady dvě osobní vozidla. A pozornost mějte na dálnici D1 na Brněnsku v oblasti Zálesná zhoř ve směru na Brno. Střetly se tady dva kamiony. Provoz je omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až od 15. Nová pravidla mají děti lépe chránit před riziky na internetu.
0: Morava aktuálně.
2: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. Co vše bude zajišťovat, to nám už prozradila její mluvčí Helena Vadurová.
3: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve třech kolárnách. Přímo na příjezdových cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybavení lékařničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, sovodu i strážníků na koních.
2: Návštěvníci dnů NATO vyberou nejlepší leteckou ukázku nad mošnovským letištěm. Vítězný pilot získá pohár primátora Ostravy. Lidé mohou hlasovat lajkováním na městském Facebooku. Zlínská zoo se i letos drží na druhém místě v návštěvnosti v Česku. Zahrada navíc dokáže sama pokrýt více než 90% svých nákladů. Letos návštěvníkům nabídla nové bistro, samoobslužné pokladny nebo zastřešené parkoviště a na příští rok chystá už další novinky. A ve Vsetíně se v sobotu utkají domácí hokejisté s Litoměřicemi. Zápas Maxa Ligy začne v 17 hodin na Lapači a ve Frýdku Místku se ve stejný den představí domácí tým proti Kolínu. Utkání Maxa Ligy začne v 17 hodin v hale Polárka. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

Přesilte repráky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na

0: Ano, děkujeme vám. Iné kafe na rádiu Čas Rock, před námi Megadeth, taky Red Hot Chili Peppers, ale ještě předtím Milan Gelnár.
1: Také pátek bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi opačnými. Dá se tedy říci, že by se ve všem, co se bude dělat i plánovat, mělo dařit. Nicméně vztahy i nadále budou komplikovanější. Zde se vyplatí být ve střehu a vstřícní. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozy budou poněkud zpomalenější. Býci se mohou chovat necitlivě a panence bude držet štěstí. Váhy se mohou častěji setkávat s podrazy a podvody. Bodnářům se bude dařit v oblasti vzdělávání a poznání a kolem blíženců může kroužit nová láska. Raci se budou věnovat především dětem a domovu. Štíři budou mít schopnost manipulovat s ostatními a rybám se bude dařit v profesních aktivitách. Střelci mohou v rámci své kariéry potkat někoho hodně zajímavého. Berani mají dobré vyhlídky na milostná dobrodružství a lvy se budou vyznačovat jistou úporností. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rokové.

0: Žijeme hokejem.
1: No přesně tak, Rádio Čas Rock žije hokejem a co se tak za ním vydat do Verk Areny, kde se dneska proti sobě postaví oceláři s brněnskou Kometou. Začátek tohoto klání je naplánovaný na 17. hodinu, bude se hrát o cenné 3 body, no a na televizní obrazovky to bude přenášeno pomocí One Play Sport. Aktuálně jsou Brňáci v tabulce na 11. místě oproti Třinci, který si drží krásnou třetí příčku, ale jsme teprve na začátku, že jo? Tak držíme palce a pokračujeme v muzice, o kterou se za chvíli postarají Hanley anebo taky John Wade. Tak se dobře bavte.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na Rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na Rádiu Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Čas rok.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: První domácí zápas nové sezony je tady. Pátek 18. září od 17 hodin. Verk Arena. HC Oceláři Třinec. HC

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je tady a my se v něm podíváme na jeden zajímavý žebříček. Nebudou chybět Beast in Black a další skvělé kapely. Ty se na rádiu Čas rok rozezní v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které bude součástí dalšího ročníku bezpečnostní akce s názvem Dny NATO v Ostravě a Dny NATO vzdušných sil armády České republiky, které v Mošnově odstartují už zítra ráno. No a jak to tam bude vypadat s dopravou, tak to se právě teď dozvíme od policejní mluvčí Moravskoslezského kraje Soni Štětinské.
1: Pro moravskoslezské policisty je klíčová i doprava. V terénu jsou desítky dopravních policistů, jak na pevných stanovištích, tak mobilní, včetně motohlídek. Dopravní situaci monitoruje i policejní vrtulník. Každá silnice má určitou kapacitu a je zde množství vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Mohou se tady tvořit kolony. Počítejte tedy s případným zpožděním. Platí to zejména pro cestující, kteří mají plánovány odlety z letiště. Policie zřídila dopravní informační linku číslo 723 759 733, kde se řidiči mohou zeptat na aktuální situaci. Sledujte také policejní sociální sítě stěžejně X. A doplním, dodržujte pravidla silničního provozu, respektujte pokyny policistů a buďte na cestách ohleduplní. Při jízdě i parkování pamatujte na zajištění průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Prostě, ať je vaše cesta bez vážnějších komplikací.
0: Tolik něco málo pro vás, kteří se, přátelé, zítra a v neděli chystáte do Mošnova na Dny NATO. A my můžeme teď dát na Rádiu Čas Rock prostor pro písničku na přání. A k tomu taky jedno číselko. 725-33-1155.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

Je 10 hodin 37 minut a my si na rádiu Čas rok budeme teď hrát podle Tomáše, který napsal tohle, jo? Dobře, poslouchejte, přátelé. Ahoj Hanzi, zahraj prosím tě pro mě a Lucinku do Africké Mahdie. Něco od Hoveda SK. Díky, Tomáš Hypl. No, tak to je neuvěřitelné, že i na druhé straně země koule se poslouchá rádio Čas rok. No a kdo ví, jestli tam ti černoši taky mají na pozemních komunikacích nějaké kruháče. Takže zdravíme i tam, moc se nespalte a pošlete nějakou fotku.

0: Rádio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
10: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
11: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
12: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: 21. listopadu, to je datum, kdy se Europe ukážou v ostravské Mustang aréně, a to na megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas. Ale na to si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, protože dneska je 18. září, ale za to je páteček. A my budeme na Rádiu Čas Rock pokračovat s Battle Beat. A do třetice Parkway Drive. S takovou muzikou se na rádiu Čas Rock pomalu, ale jistě dostaneme až k tomu dnešnímu obědu. Podíváme se, jak si vede novinka týdne, a kdo ví, možná, že zavoláme i někomu z vás, kdo se na našem Zbrusu novém webu zaregistroval do soutěže Zlatá věta. Tak bacha na mobily, hodně štěstí a pěkné dopoledne.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutil.

0: i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alzaboxu. Alza.cz.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Stále si dávejte pozor v Ostravě Porubě v ulici Nad Porubkou. Stala se tady nehoda autobusu a osobního auta. Stejná nehoda se řeší i v Českém Těšíně v ulici Frýdecká. A pozornost mějte na Blansku na silnici v oblasti Černá Hora. Havarovalo tady osobní auto. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá případů ztracených houbařů. Policie proto připomíná několik jednoduchých pravidel, která mohou cestu do lesa výrazně ulehčit. Lidé by měli mít nabitý telefon, nepřeceňovat své síly a ideálně vyrazit alespoň ve dvou. Hodit se může také aplikace záchranka nebo zapnuté zaznamenávání trasy. Při hledání hub je dobré sledovat okolí a pamatovat si výrazná místa.
7: Morava aktuálně.
5: Ve Frýdku Místku u 2. základní školy roste nová multifunkční tělocvična se zelenou střechou. Uvnitř nové haly, která se s původním objektem propojí spojovacím koridorem, vznikne také tribuna pro 200 diváků. Více nám řekla mluvčí města Jana Musálková-Jakelová.
8: Nové vnitřní prostory sportoviště jsou koncipovány jako multifunkční a svým vybavením a zařízením splňují parametry pro sportovní utkání, a to zejména ve florbalu, volejbalu a basketbalu. V souvislosti s výstavbou zajišťujeme také nová parkovací místa nejen v areálu základní školy, ale také dojde k navýšení parkovacích stání na ulici Jibožana.
5: Hotovo má být do konce letošního roku. Ve Valašském Meziříčí vyroste na ulici Josefa Kajatána Tyla nový bytový dům pro seniory. 4 propojené budovy rozšíří kapacitu sousedního městského penzionu o desítky nových bytů. Součástí projektu bude také nová zastávka MHD a parkovací místa. Hokejový víkend nabídne zajímavé zápasy. Maxalize se v sobotu od 17 hodin utká Přerov Střebíčí v Meo aréně. V neděli pak v Tipsport Extralize nastoupí Vítkovice proti Litvínovu. Zápas začne v 17 hodin v Mustang aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Battle Beast, jedna z mnoha kapel, která potvrdila účast na dalším ročníku festivalu Rock Castle. Ale o tom někdy jindy, protože je před námi novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robot, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: rok.
1: Kadle.

0: Už zítra ráno v Mošnově odstartují dny na to, které budou v obležení návštěvníků. No a takové davy lidí přinášejí u hrůzná bezpečnostní opatření. A jaké to na rádiu Čas rok bude, ty opatření, tak to se teď dozvíme od policejní mluvčí Moravskoslezského kraje Soně Štětinské.
1: Akce láká desítky tisíc lidí, takže pro policisty je naprostou samozřejmostí a prioritou zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dohlížíme také na veřejný pořádek, plníme ale i množství dalších úkolů. Areálu a okolí můžete vidět zejména uniformované policisty. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil uzamčen a bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci, zejména cennosti.
0: Hlavně psy a děti. Tak tam buďte na sebe opatrní, my budeme samozřejmě celou tuto mega akci ve vysílání Rádia Čas rok po celý nadcházející víkend monitorovat, takže vy, kteří se tam bohužel nedostanete, budete mít aktuální info o tom, co se tam děje. No a kdo se v těch následujících minutách bude v našem dopoledním driveu starat o dál o muziku, tak třeba hymn anebo formace Korn, do kterých se za chvíli pustíme.
2: Čas rok. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
12: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešte. Více na službě Havlický.cz.
13: Hned další kolo Tip Sport Extraligy na domácím ledě. Tuto sobotu od 18 hodin ve Verk Aréně. HC Oceláři Třinec, HC Škoda Plzeň. Oceláři Třinec!
14: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
15: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
1: Jo, Zlatá věta Rádia Čas Rock. V ní pokračujeme i dneska pěkně před víkendem a já mám na drátě koho jiného než Ivanku. Ahoj, zdravím tě.
2: Ano,
1: Halo, ahoj. Nazdárek, tak Ivuš, víš, proč ti volám?
2: Ano, vím, proč mi voláš.
1: No tak proč?
2: Protože můžu vyhrát penízky.
1: Ty můžeš vyhrát penízky, rovný 1000 korun. A to za předpokladu samozřejmě, pokud znáš tu dnešní výherní větu.
2: Je znám, já si píšu taháčky, mám to tady napsané na každý den.
1: Aha, tak pojďme na to.
2: Takže věta je, dneska si prachy prostě vyhraju.
1: Myslíš?
2: Jo, a dneska jsem je vyhrála.
1: A ty jsi vyhrála 1000 korun, přesně tak, velká gratulace, já ti pleskám. Otázka, co s tím litrem uděláš?
2: Tak pozvu třeba manžela na večeři někam, já jsem měla narozeniny, ještě jsem ho nikam nepozvala, tak ho pozvu.
1: No počkej, ty jsi měla narozeniny, tak by tě měl pozvat někdo jiný, ne?
2: Tak víš, to je ten rodinu rozpočet.
1: Já si dělám srandu. Tak dodatečně všecko nejlepší za celou rodinu, Rádia Čas Rock, hlavně zdravíčko. No a zeptám se, co teď děláš? V práci?
2: No, pracuju ještě chvilku, zrovna máme poradu online, tak jsem chtěla odskočit online porady, ale to nevadí.
1: Normálně jim řekni, hele, volal nějaký bodec z Rádia Čas Rock, kde měla se na vás čas, nazdar, já jsem za to měla liter, co mám od vás. Kdyby to tak šlo, že jo? Bylo by to jednoduché. Takže Ivuš, všechno, takže velká gratulace ještě jednou, všechno nejlepší k těm narozeninám a navrh Beast in Black, komu?
2: No všech, kdo poslouchají Rádio Čas Rock, protože já ho poslouchám každý den a jsem strašně spokojená s váma, už jsem u vás byla i na návštěvě.
1: Je dokonce? A kdy to bylo?
2: Mm-hmm. Na jaře to bylo, někdy jsem byla.
1: Tak možná, že přijdeš zase na Vánoce. Třeba.
2: Jsem pozvaná, tak jsem byla.
1: Je, to je krása. Tak fajn, takže gratulujeme a ještě taková ta poslední otázka. Kdy jsi registrovala na Zbrusu novém webu Rádia Čas Rock do této soutěže? Minulý týden.
2: Ten první den, kdy to, myslím, šlo, nebo nějak, tak nějak.
1: A ono už to dneska vyšlo. Jinak, co s víkendem?
2: Víkend, odpočinek.
1: Máš rekt. Takže jo, z našeho promo oddělení se ti ozvou, co a jak, kde poslat penízky. Ještě jednou gratuluji. Ahoj. Přátelé, slyšíte to. Je to naprosto jednoduché. Skočte si na www.časrock.cz, zaregistrujte se do soutěže Zlatá věta a litr můžete mít doma.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: Čas rok. Faktury, faktury, faktury.
1: Trápí vás factoring?
0: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
1: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
0: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
1: Acema pokryje jakékoliv financování.
0: No tak to beru.
1: Acema. Jde to i bez banky.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Plány velké, ale nářadí chybí?
7: Neinvestujte Majland do koupě.
6: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
8: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
11: Stavebniny Janík.
10: Stavebniny-Janík.cz.

0: Páteční poledne je tady, tak jako chvíle dát si něco do žaludku a aby vám ten dlabanec, jak se patří, šmakoval, tak vám k tomu nabídnu sabatón. Esko mají na svém začátku taky saxon. A nebude chybět ani hammerfall. Tak to nějak bude na rádiu Čas rok vypadat a víte co, zaspomínáme si i na jednoho skvělého muzikanta. Ale to až po zprávách s Marcelkou Fabiánovou a ode mne přání jak dobrého chutnání, tak fajn odpoledne.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Řidiči, aktuálně pozor, v Českém Těšíně ve Frýdecké ulici srazilo se tady osobní auto s autobusem. Se zdržením musíte počítat také ve Slezské Ostravě v Hladnovské ulici, kde se střetla dvě osobní auta a nehoda se stala i na dálnici D1 u Brna na 194. kilometru ve směru na Ostravu. Tady havaroval kamion. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda plánuje přísnější tresty pro agresivní řidiče. Novela zákona počítá se zpřísněním postihu za některé přestupky, například ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení.

0: době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
1: Tradiční soutěž o keramickou popelnici má své letošní vítěze. V Olomouckém kraji v ní bodovali radnice, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad. Každý člověk v regionu totiž za rok odevzdal v průměru 94 kg papíru, plastů nebo skla, což je řadí na špici celého Česka. Mezi městy a obcemi letos získali hlavní trofeje Šumperk, Velký Týnec, Majetín a Řídeč. A hokejová extraliga dnes pokračuje zápasy druhého kola. Hlavním šlágrem je souboj Kladna se Spartou, kde proti sobě nastoupí bývalí reprezentační trenéři Radim Rulík a Patrik Augusta. Mistrovské Pardubice budou po úvodní prohře bojovat o první body v Litvínově a v Třinci se pak s hráčskou kariérou přímo na ledě rozloučí domácí legendy Petr Vrána a Vladimír Travecký. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Je 18. září a to byl v roce 1848 na českých gymnáziích zaveden český jazyk jako vyučovací jazyk, jo, povinný vyučovací jazyk. No a rok 94 ze Staroměstského náměstí v Praze tehdy odjel na kole na tříletou cestu kolem světa Vítě Dostál jako první Čech, který takovou cestu vůbec vykonal. V kalendáři je pro dnešek Krištof, no já znám sice jenom toho Kolumbuse, ale to je vedlejší. Každopádně, chlapi, za celé rádio Čas rok, všechno nejlepší a my nesmíme zapomenout taky na Vláďu Šafránka, který bohužel 18. září roku 2018 odešel do rokového nebe. Tak si na něho pojďme zaspomínat.

0: Ladíte Rádio Čas Rock, které má pro vás další důležité informace o nadcházejících dnech NATO. Ty na Mošnovském letišti vypuknou už zítra ráno a já už dávám teď slovo policejní mluvčí Moravskoslezského kraje Soni Štětinské.
1: Důležitou informací jistě je, že v rámci letiště a jeho okolí je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety bezpilotních letadel, to znamená bezletová zóna pro drony. Důvod je jasný, zajištění bezpečnosti návštěvníků i leteckých prostředků. Policisté jsou také letos připraveni i na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrem bude náš stan poblíž komentátorské věže. O děti se postaráme a uděláme vše, co pro nejrychlejší kontaktování rodičů anebo doprovodu. Může nám pomoci například telefon na kartičce, kterou bude mít dítě u sebe.
0: No tak si ty svoje ratolesti při pohledu, prosím vás, na oblohu hlavně dobře hlídejte, anebo přivažte k tělu, ať nedojde ke zbytečné panice. A my budeme za chvíli v naprostém klidu na rádiu Čas Rock pokračovat se Saxonem anebo Faninkou od kapely Vohnout. Dobré odpoledne.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
2: Čas Rock. Čas Rock.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
13: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
14: První domácí zápas nové sezony je tady. Pátek 18. září od 17 hodin Werk Arena. HC Oceláři Třinec, HC Kometa Brno. Oceláři Třinec.
15: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
16: Na kraji pódia stojí Faninka.

0: Lost in Space, potamatejši, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. No a tu další pecku tak to vybírá Tatar, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: A za nás dár, kamaráde. Tak, pátek odpoledne, co se chystá u vás na víkend?
1: No víkend, jsou Indiáni v Bohumíně, které tak jenom možná navštívím dopoledne.
0: No.
1: Že mají daj 12 hodin. Ale my v jednu hodinu máme rodinnou oslavu, takže si budu pomáhat vyšle domů, abych to všechno stihnul.
0: Tak to je samozřejmě přednější, ta rodina oslava. Kdo slaví, nebo co se děje?
1: No, bratranec od moje přítelkyně má 50, no tak mu tam půjdu pát ploutvy, dám mu nějakou láhec a si to užije.
0: Přesně, a dám si s ním štamprličku, že jo? Tak už teď přejeme všechno nejlepší, jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Martin Bohoněk.
0: Martin, takže...
1: A je kandidát do zastupitelstva.
0: No, vydá, tak jo.
1: Ať nám tu nepostaví tu fabriku.
0: Tak jo, takže přejeme hodně štěstí jak k těm narozeninám, tak k tomu dalšímu. A teď Lady Punk, tak ten jde asi pro ně, ne?
1: No, tak taky. No a samozřejmě Laďovi z Maranela, protože už jsem od dlouho neslyšel. No a chystám ho navštívit, ještě jak bude počasí, že vytáhnu motorku a že tam... za ním pojedu podívat.
0: To by si byl hodný, kamaráde.
1: No a pozdravím Rokyho, Kocura a všechno Kostlepice.
0: No. Jasná věc. A tak jo. Jdeme na to, kamaráde. Měj se hezky. Díky za zavolání. Čau.

0: Radio. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrock. Časrock.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
8: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
9: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
10: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
11: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
12: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
13: Volejte bezplatně 800 800 872.
14: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: První hodinu páteční odpoledne nám na rádiu Čas Rock uzavřeli Hammerfall a jedeme dál. Bon Jovi nebude chybět další velké jméno. Samozřejmě Mr. Udo a přidají se i Faith No More. A víc k tomu se podíváme, co si Rádio Čas Rock pro vás nachystalo na tento večer. No a pořád pokračujeme ve Zlaté větě. V té se hraje o 1000 korun českých, tak hodně štěstí a pěkné odpoledne.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupony, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
8: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
9: Řidiči aktuálně pozor, ve Slezské Ostravě stále komplikuje silný provoz srážka dvou osobních aut v křižovatce Hladnovské ulice.

0: studentky. 78letý lékař také nesmí 10 let vykonávat své povolání.
1: Morava aktuálně.
0: V Jihomoravském kraji už zítra startují dny otevřených ateliérů. Unikátní akce postupně propojí 4 sousední regiony a podrobnosti o tom, na co se všechno lidé mohou těšit, to už nám prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Dny otevřených ateliérů odstartují na Jižní Moravě. Pokračovat budou na Vysočině a v Jižních Čechách a letošní sérii zakončí Dolní Rakousko. Během září a října otevřou stovky výtvarníků, sochařů, designérů a řemeslníků dveře svých ateliérů a dílen. Návštěvníci dostanou příležitost nahlédnout do míst, kde umění přímo vzniká, setkat se s autory při práci a v řadě dílen si některé techniky také sami vyzkoušet.
0: V Moravskoslezském kraji dostanou obchůdky v malých obcích další peníze na provoz, aby nemuseli zavírat. Hejtmanství rozdělí 58 prodejnám téměř 8 milionů korun. Mezi podpořenými místy jsou i 2 v Čavisově a Jakartovicích, kde si lidé nakoupí úplně sami bez přítomnosti prodavače. Peníze tak pomohou udržet prodej čerstvého pečiva a potravin od Hrčavy až po Liptáň. A o víkendu čeká moravské týmy bohatý sportovní program v nejvyšších soutěžích. V sobotu se fotbalová zbrojovka Brno střetne v šancelize s Libercem a Slovácko vyzve Baník Ostrava. Hokejová Jihlava pak v Maxalize hostí Chomutov. V neděli fotbalová Olomouc přivítá pražskou Spartu a Bčko Baníku v Národní lize vyzve Ústí. V hokejové extralize pak Kometa Brno nastoupí proti Hradci a Vítkovice doma vyzvou Litvínov. Tolik aktuální zprávy. Ty další opět za hodinu.

Je pátek a ten bude na rádiu Čas rok večer patřit jak jinak než premiéře pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za Beast in Black. Nebude chybět epika, taky muzika z Kanady a tak dále. Start je naplánovaný na 19. a v televizi Rebel to bude k mání úplně to samé, ale i s obrazovým materiálem o hodinu později. Ale teď máme za 3 minutky 1:45 a my se posuneme s Adrenalin Mob anebo Bon Jovi, kteří přicházejí na řadu jako první v pořadí.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: No a už dneska se ve Verkaréně koná hokejový zápas mezi domácími oceláři a brněnskou Kometou. Úvodní buly, tak to se bude uprostřed ledové plochy vhazovat v 17 hodin a pokud se tam nemáte jak dostat, tak se až tak moc neděje, protože celý tento mač bude k vidění na One Play Sport. V online předprodeji zbývá posledních pár volných vstupenek, takže přijďte ty naše borce pozbudit, pokud máte možnost, tak jako Rádio Čas Rock, který jim k tomu bude dál hrát skvělou muziku a tak jako za chvíli třeba od Red Hotu anebo domácí Varty Kurtizány z 25. Avenue. Tak, sportu zdar a dobré odpoledne.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
9: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
10: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešte. Více na službě Havlický.cz.
11: První domácí zápas nové sezony je tady. Pátek 18. září od 17 hodin. Werk Arena. HC Oceláři Třinec. HC

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: Rock.
1: Ano, zlatá věta, Rádia Čas Rock pokračuje dál, no já se pokouším dovolat Jirkovi, který byl momentálně obsazený, tak to zkusíme ještě jednou, co se teď bude dít, tak to jsem sám zvědav.

0: Haló, haló, Jiříku, slyšíme se?
1: No, slyšíme.
0: Tady Honza, Rádio Čas Rok. Víš, proč ti volám? Nazdar.
1: No, vím.
0: Jo?
1: Jo.
0: Tak, povídej.
1: No, Zlatá věta.
0: Zlatá věta, ano, máš pravdu. A znáš tu dnešní výherní Zlatou větu?
1: No, Zlatou větu známe, no.
0: No tak pojďme do ní, kamaráde.
1: Počkej.
0: Ty tam hraješ ping-pong, dobré. Nebo co tam děláš?
1: Ne, já nehraju ping-pong, já řídím autobus.
0: Auto, je, tak a nejsou naštvaní cestující.
1: No. Takže dneska je 18.9. a Zlatá věta je, dneska ty prachy prostě vyhraju.
0: A ty si je vyhrál 1000 korun českých je tvých. Co ty na to říkáš?
1: Je to super.
0: Kamaráde, já jsem se ti nemohl dovolat, to jako, komu voláš, když řídíš auto, no. Bus?
1: Maxovi, starému
0: Maxovi, no takže ho taky zdravíme, kamaráde. No. Takže, Jiříku, 1000 korun je tvých, já se dívám na tvůj mail, ty no. Tady máš, teď to přečtu, tak jak to tady mám napsáno, Zurek Zokurek, ty máš něco společného. Co?
1: Turek Zokurek,
0: ty máš něco společného s nakládačkama?
1: Ne, nemám nic.
0: Nemám nic, ale máš rád určitě, ne?
1: Mám, jo, určitě.
0: Tak jak vznikl tento mail, prosím tě?
1: To jsem se tak vymyslel.
0: Jen tak, protože nic nebylo volného. Každopádně, hele, takže na tento mail nebo na tvé telefonní číslo se ti ozvou z našeho promo oddělení, vyřídí s tebou, kde ti mají poslat penízky. Tak, já vím, že to rychle zrychluješ, protože máš to opravdu před sebou hodně. No a svít komu?
1: Pošleme to Aleši Kovařkovi, Lence Mokrošové a temu Cipovi starému.
0: Dobrý, fajn. A ty budeš jezdit do kolika dneska?
1: Dneska jsem začal jezdit za něho právě, za toho starého Cipa.
0: Aha, jezdím a vy se tam můžete urvat a on kule Váloš.
1: Jo, kule Váloš.
0: Dobré, tak jo, díky moc, měj se krásně a dej si okurky, čau, ahoj. No přátelé, tak jste to slyšeli, další výherce Zlaté věty je mezi námi Jirka, který si právě teď odnesl 1000 korun českých. Takže vzhůru na web Rádia Čas Rok, kde se můžete zaregistrovat a můžete být klidně tím dalším, komu zavoláme. Hodně štěstí.
2: Zlatá věta Rádia Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Mojepneu.cz a jedeš dál.
11: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
12: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
15: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
16: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
17: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: No, na obecním úřadě už tuto hodinu asi nic nevyřídíte, ale v pondělí je taky den, že jo? Co je důležité, že je před námi víkend, který má být podle předpovědi docela povedený, tak si ho, jak se patří, užijte, třeba ve společnosti Rádia Čas Rock, ze kterého v té další hodině zazní i Doga. O, bude to určitě i na motorku, jak dneska, tak celý víkend, Dead Guy. A nebo Def Leppard. To je jenom malý výběr z toho, co si na rádiu Čas Rock dáme. A když už jsem nakousil tu sobotu z nedělí, tak o ní bude taky po zprávách řeč. Ty má na starost Marcelka a já vám přeju dobré odpoledne.
1: Datart uvádí Dny Merien.
2: Dny Merien, jo.
1: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí, tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti.
7: Já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
10: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Řidiči aktuálně pozor v Ostravici v Beskydech. Tady komplikuje dopravu na hlavním tahu ze Slovenska ve směru na Frýdek Místek srážka dvou kamionů. Se zdržením počítejte aktuálně v Opavě v Rolnické ulici, kde se střetlo osobní auto s cyklistou a komplikace v dopravě jsou i nadále v Brně v ulici Veveří, kde osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Radio Čas Rock.
12: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Českem se začínají šířit respirační onemocnění. Zatím jde o méně závažné viry, ale lékaři varují, že koncem roku dorazí už úplně nový druh chřipky a proto starším lidem doporučují včasná očkování.
14: Morava aktuálně.
12: O víkendu startují na

0: koloběžky a chyběte budou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
1: Návštěvníci dnů NATO také vyberou nejlepší leteckou ukázku nad mošnovským letištěm. Vítězný pilot pak získá pohár primátora Ostravy. Lidé mohou hlasovat lajkováním na městském Facebooku. Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká kompletní proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Uvnitř vzniknou dva nové sály pro koncerty i promítání a v podzemí pak obří parkoviště pro 350 aut. Práce začnou ještě letos. A Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15. utká v repríze třetího kola nedávného US Open s Lernerem Tínem. Pak Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu Bena Sheltona. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Na rádiu Čas Rok dostali... Dozněli hrajíš? No a já teď dávám prostor policejní mluvčí Moravskoslezského kraje Soni Štětinské, která nám prozradí, co si pro vás naši ochránci zákona chystají na nadcházející dny na to. Ty Mošnově startují už zítra, takže ať víte, na co se těšit.
1: Policisté připravili opět plno zajímavostí pro děti i dospělé. Přijďte se podívat na naši bohatou statiku, vozidla, zbraně, výstroj i výzbroj. Zastavte se určitě u preventistů. Pod pokličku naší práce vás necháme náhlednout při dynamických ukázkách. A jedinečnou příležitostí je být u slavnostního složení služebního slibu nových policistů. Těšíme se.
0: No tak to my taky, protože Rádio Čas Rok se této největší akce svého druhu v Evropě taky zúčastní. A to přijmeme vstupy přímo z letiště. Ale to až zítra. Dneska se budeme dál věnovat muzice, kterou si mezi sebe rozdělí Duga a taky Crowded House. Tady jsou.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: No tak třeba do ostravského hangáru, kde si můžete, jak se patří, protáhnout svoje tělo, a to na lezeckých stěnách. Těch je tam opravdu požehnaně, a to s rozlohou 1500 metrů čtverečních s různou obtížností. Na těch se vyřádí jak dospělí, tak děti, pro které je tam mimo jiné nachystaný i zábavný koutek, který je tak jako celý tento ansábl otevřený 7 dní v týdnu až do 22. hodiny. Pojďme dál, Sitter a nebo taky Jimi Hendrix, který má mimo jiné dneska výročí svého úmrtí. No, už je to dlouhých 56 let, tak si pojďme zazpomínat.
0: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
0: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lautra ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lautra. 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lautr.cz.
6: První domácí zápas nové sezóny je tady. Pátek 18. září od 17 hodin. Werk Arena. HC Oceláři Třinec. HC

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je tady a my se v něm podíváme na jeden zajímavý žebříček. Nebudou chybět Beast in Black a další skvělé kapely. Ty se na rádiu Čas rok rozezní v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

Za mě palec nahoru, takhle by to mělo určitě vypadat. Laboratory Love Machine od Edgy, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no a před námi další pecka. Ahoj Hanzi, dneska mám důvod k radosti. Ve svých 57 letech jsem udělal zkoušky a tedy i řidičák na kamion. Co na tom, že mám zhruba 1 000 000 kilometrů v dodávce. Dneska je se mě pan kamionák a přál bych si něco od podlahy, třeba od kapely Bloodbound. Díky moc, všechny zdraví, Dan. No tak my moc gratulujeme, když tak potom pošli fotku, jaký je z tebe tracker, no a já posílám muziku. Ode mě je to vše, mějte se krásně, zítra v 8 jsem tady, čau.

0: Nenechte si ujít akční nabídku Easy a pořiďte si model Fabia, Kamiq, Scala či Karoq s akčním zvýhodněním až 88 000 korun. Navíc se nemusíte starat o servisní náklady a můžete si pořídit za 5400 korun jak předplacený servis, tak i prodlouženou záruku.
1: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
2: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
8: Rádio Čas rok.

Express v závěru 14. hodiny odpolední. Na čas roku. Zdar! Tak cokoliv říci, máte se. No, já doufám, že všichni, když tu máme ten páteček. Máme krátce před 15. a to znamená jediné, že na rádiu Čas rok budeme třetí zářijový víkend odpalovat společně. No, věřím, že si to spolu užijem, protože nás toho čeká hodně. No a není čas ztrácet čas, čili pustím ke slovu kolegy z redakce, konkrétně Marcelku, ale ještě předtím tady máte ochutnávku toho, co nám bude zpříjemňovat následující 60-minutovku. Tohle jsou Three Days Grace, které v příštích minutách vystřídá taky Metallica a odpálíme to pěkně s českou muzikou Harley.

0: dopoledne. No a taky, kdo už máte v těchto chvílích padla, tak příjemný start víkendu.
1: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Časrock. Časrock.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc. Bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Máš to vysoko, máš to daleko.
11: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
12: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
13: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě, srážka osobního auta s motorkou částečně blokuje Stěbořickou ulici. Se zvýšenou opatrností také projedete Střítěží na Frýdecko-Místecku, kde se motocykl střetl s osobním vozem na hlavním tahu ve směru na Třinec. A na Vsetínsku v Bystřičce komplikuje provoz na trase do Valašského Meziříčí srážka autobusu s osobním autem. A další havárie motorkáře může ještě ochromit i dopravu v Brně v Bauerově ulici u výstavy. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas Rock. Zprávy.
13: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda plánuje přísnější tresty pro agresivní řidiče. Novela zákona počítá se zpřísněním postihu za některé přestupky, například ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení v některých případech až 3 roky. Podle televize Altava Plus právě agresivita je podle statistiky 3. nejčastější příčinou dopravních nehod.
15: Morava aktuálně.
13: V Bohumíně začala stavba nového fotbalového zázemí v areálu Pavla Srníčka. Fotbalové šatny se staví pomocí modulárního systému, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
16: Největší výhodou modulárních staveb je rychlost celého procesu a nízké zatížení okolí stavebním ruchem. I proto je tento typ v poslední době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru, tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
13: Tradiční soutěž o keramickou popelnici má své letošní vítěze. Olomouckém kraji v ní budovali radnice, jejíž obyvatelé nejlépe třídí odpad. Každý člověk v regionu totiž za rok odevzdal v průměru 94 kg papíru, plastů nebo skla, což je řadí na špici celého Česka. Mezi městy a obcemi letos získali hlavní trofeje Šumperk, Velký Týnec, Majetín a Řídeč. A hokejová extraliga dnes pokračuje zápasy druhého kola. Hlavním šlágrem je souboj Kladna se Spartou, kde proti sobě nastoupí bývalí reprezentační trenéři Radim Rulík a Patrik Augusta. Mistrovské Pardubice budou po úvodní prohře bojovat o první body v Litvínově a v Třinci se pak s hráčskou kariérou přímo na ledě rozloučí domácí legendy Petr Vrána a Vladimír Travecký. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

zesil terepráky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

Na čas roku užíváte pátečního odpoledne dneska s Kikinou. Děcka, je to zase tady. Co? No, vybírání muziky do playlistu Rádia Čas Rok podle vás. A co pro to udělat, abyste se mohli zapojit a dali nám echo o tom, co byste na Čas Roku chtěli pravidelně slýchávat? Co třeba nehrajeme, nebo hrajeme naopak málo? No, samozřejmě v dnešním digitálním světě vás odkážu na naše stránky časrok.cz a nebo profil na našich sociálních sítích. No a protože chceme fakt hrát to nejlepší z nejlepšího, tak budeme jenom rádi, když si najdete chviličku na vyplnění dotazníku a řeknete nám svůj pohled na věc. Díky předem. No a tady je aktuálně můj výběr. Greta Van Fleet a taky The Runaways. Fajn poslech.

0: Rádio Čas Rock na vašich přijímačích. Áriem pomalu doznívají, no a páteční odpoledne s datem 18. září máme v plném proudu. Nadcházejícího víkendu se ti šťastnější z vás už dočkali, jiní na něj ještě budou muset, pravda, chvilku počkat, ale mám pro vás, děcka, dobrou zprávu, co se počasí týče. To bude totiž mnohem příjemnější, než se původně očekávalo. Meteorologové totiž upravili předpověď, hlavně co se pak neděle týče. No tak, vezměme to ale po pořadě, jo? Prosím vás, zítřek bude stejně jako dnešek, úplně přes kopírák s teplotama mezi příjemnými 18 až 23 spolu jasnou oblohou. Večer pak bude té oblačnosti, pravda, trochu přibývat, sem tam se můžou objevit nějaké ty přehánky, ale nic hrozného. No a neděle bude právě oproti původním předpovědím teplejší, než se očekávalo, a bude víceméně stejná jako sobota, ale už hrozí ve větší míře déšť. Takže, kdo plánujete nějaký výlet, tak spíš na něj vyražte v sobotu, to bude mnohem jistější. No a pokud budete ladit Rádio Čas Rock i během nadcházející soboty a neděle, tak vám za chviličku řeknu, na co všechno se tady u nás můžete těšit. Teď už za okamžik další muzika a já vám přeju nejen kvalitní poslech, ale taky klidné páteční odpoledne.
1: Rock má koule a zlatá věta má peníze. Na Rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na Rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
10: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
11: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je tady a my se v něm podíváme na jeden zajímavý žebříček. Nebudou chybět Beast in Black a další skvělé kapely. Ty se na rádiu Čas rok rozezní v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je

Ladíte rádio Čas Rock, Black Sabbath za náma, Baby Metal před náma. No ale teď k tomu, co se tady chystá. Ve světě roku se teď jako toho celkem hodně děje poslední dobou. K tomu já tady dlouho nebyla, takže bych s váma nejraději probrala úplně všechno, ale zase na to ten prostor úplně není, jo. Každopádně, dneska sice tolik místa na všechno důležité nebude, jelikož o víkendu se budou, přátelé, dít velké věci a o těch já s váma chci pohovořit. No ale, co je dobrou zprávou, že o tom nadcházejícím víkendu se uslyšíme, takže budeme mít jako více prostoru se všemu pověnovat. No a jedno zásadní téma tady pro vás budeme mít, ačkoliv nepůjde o tématák v pravém slova smyslu, jak jste na to běžně zvyklí, tak přece jenom jednomu velkému téma ta sobota a neděle na Čas roku bude zasvěcená, protože, jak asi tušíte a víte, v našem kraji jako každoročně tenhle víkend se budou konat dny na to. Tak nás i v rámci pátečního odpoledne v každé hodině bude čekat teď důležité info týkající se téhle velké události Moravskoslezského kraje. No a kdo se tam chystáte, tak jen ať víte, v každé 60-minutovce vždy před 3/4 se na Čas roku dozvíte všechno potřebné. No a jelikož se tenhle ten čas blíží, tak my už si za chviličku řekneme a zjistíme od policejní mluvčí Soni Štětinské, jak to na místě bude vypadat s dopravou. Tak zůstaňte s námi, no a já už posílám slíbenou muziku. Radio.

0: Trocha divočiny v podání Baby Metalu na vlnách Rádia Čas Rock. To je ta muzika moderní, respektive moderní metal. No a i k téhle muzice se můžete vyjádřit v rámci našeho testování muziky. Jestli byste chtěli třeba takový baby metal slýchávat i nadále, či nikoli, tak skočte na naše weby www.casrock.cz. No, přátelé, a teď k tomu, co jsem vám slíbila. Už zítra zase po roce vypukne největší bezpečnostní show ve střední Evropě. A kromě vzdušného prostoru nad mošnovským letištěm bude pochopitelně rušno i na zemi, vzhledem k tisícovému davu, který se jako každoročně vydá na dny NATO. No a jak budou mít pod palcem dohlížení na celou akci policejní složky, tak o tom už nám více řekne policejní mluvčí Soňa Štětinská.
1: Pro moravskoslezské policisty je klíčová i doprava. V terénu jsou desítky dopravních policistů, jak na pevných stanovištích, tak mobilní, včetně motohlídek. Dopravní situaci monitoruje i policejní vrtulník. Každá silnice má určitou kapacitu a je zde množství vozidel na jednom místě a v jednu dobu. Mohou se tedy tvořit kolony. Počítejte tedy s případným zpožděním. Platí to zejména pro cestující, kteří mají plánovány odlety z letiště. Policie zřídila dopravní informační linku číslo 723 759 733. Kde se řidiči mohou zeptat na aktuální situaci. Sledujte také policejní sociální sítě, stěžejně X. A doplním, dodržujte pravidla silničního provozu, respektujte pokyny policistů a buďte na cestách ohleduplní. Při jízdě i parkování pamatujte na zajištění průjezdnosti pro složky integrovaného záchranného systému. Prostě, ať je vaše cesta bez vážnějších komplikací.
0: Slyšeli jste to sami, takže přátelé, kdo se na dny na to vydáte, tak prosím vás, hlavně jako berte v potaz to, že jde opravdu o velkou akci, kde míří hromada lidí, nadšenců a fanoušků dnů na to, takže se trošičku obrňte trpělivosti, jak jste slyšeli sami. Policejní orgány to budou mít všechno pod palcem, ale samozřejmě nic nemůže být vždycky dokonalé, takže když se třeba budou tvořit nějaké ty fronty, tak to berte v potaz a respektujte to. Děkujeme za pochopení, konec hlášení a na Čas roku pokračujeme za chviličku v další muzice. No a už v příští hodince se podíváme na bezpečnost ohledně dnu NATO. Tak zůstaňte s náma. Čas
2: rok. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
5: Čas rok.
2: Čas rok.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
13: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
14: Stavebniny Janík. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
16: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.

0: my pokračujeme zvesela dál. Máte-li soutěživého ducha, zůstaňte na příjmech i v příštích minutách, stejně tak pokud se chystáte na dny na to. Protože i po 16. si řekneme důležité organizační věci týkající se téhle události, která se koná o nadcházejícím víkendu. I nadále s váma zůstává Kiki Střelcová, no a k tomu se přidají Steppenwolf. Tomu přihodím něco z českých vod, luhů a hájů, bude-li metal. No a po té rozněžené notě to trošičku rozdivočíme s Guano Apes. Páteční odpoledne s Rádiem Čas Rok a za chvilku už Marcelka Fabiánová.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě ve Stěbořické ulici. Aktuálně tady komplikuje dopravu srážka osobního auta s motorkářem. Se zvýšenou opatrností projedete také Bystřičkou na Vsetínsku, kde na hlavním tahu do Valašského Meziříčí havaroval autobus a osobní auto. A v Brně Kohoutovicích se srazili řidiči dvou vozidel a komplikace v dopravě jsou ještě i na hlavním tahu z Brna na Mikulov u Pasohlávek, kde na místě zasahují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Bývalý psychiatr Jan Cimický půjde definitivně na 5 let do vězení za sexuální útoky a vydírání. Na svědomí má 35 obětí, hlavně pacientky a také studentky. 78letý lékař také nesmí 10 let vykonávat své povolání.
1: Morava aktuálně.
12: V Jihomoravském kraji už zítra startují dny otevřených ateliérů. Unikátní akce postupně propojí 4 sousední regiony a podrobnosti o tom, na co se všechno lidé mohou těšit, to už nám prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
13: Dny otevřených ateliérů odstartují na Jižní Moravě. Pokračovat budou na Vysočině a v Jižních Čechách a letošní sérii zakončí Dolní Rakousko. Během září a října otevřou stovky výtvarníků, sochařů, designérů a řemeslníků dveře svých ateliérů a dílen. Návštěvníci dostanou příležitost nahlédnout do míst, kde umění přímo vzniká, setkat se s autory při práci a v řadě dílen si některé techniky také sami vyzkoušet.
14: V Moravskoslezském kraji dostanou obchůdky v malých obcích další peníze na provoz, aby nemuseli zavírat. Hejtmanství rozdělí 58 prodejnám téměř 8 milionů korun. Mezi podpořenými místy jsou i dvě v Čavisově a Jakartovicích, kde si lidé nakoupí úplně sami bez přítomnosti prodavače. Peníze tak pomohou udržet prodej čerstvého pečiva a potravin od Hrčavy až po Liptáň. A o víkendu čeká moravské týmy bohatý sportovní program v nejvyšších soutěžích. V sobotu se fotbalová zbrojovka Brno střetne v šancelize s Libercem a Slovácko vyzve Baník Ostrava. Hokejová Jihlava pak v Maxalize hostí Chomutov. V neděli fotbalová Olomouc přivítá pražskou Spartu a Bčko Baníku v národní lize vyzve Ústí. V hokejové extralize pak Kometa Brno nastoupí proti Hradci a Vítkovice doma vyzvou Litvínov. Tolik aktuální zprávy. Ty další opět za hodinu.

0: Čas rok.
1: Ještě jsem nic na čas roku nekvákla zatím od zlaté větě, že? No nebojte, nezapomněla jsem, jen jsem vás pravda nechávala chvilku napínat. A protože i spolu nás čekají v rámci pátečního vysílání poslední soutěžní kola tohoto dne a zároveň tohoto týdne, tak být váma, tak si budu pořádně střežit svůj telefon. Jo a taky ta věta, že? I ta je potřebná. No ale když je ten pátek, a kdyby někomu z vás utekla v celém svém znění, tak vydržte a za chvíli si ji zopakujem. Teď už další muzika, užívejte.
0: Zlatá věta rádia Čas rok.
1: Mě jingle nějak dříve předběhl, že než jsem stihla doříct, co jsem měla na srdci. No ale každopádně už toho moc nebylo, chtěla jsem říct, ať užíváte nejen pátečního odpoledne, ale taky muziky a tady už je ode mě slíbený Limetal. Fajn poslech.

0: Čas rok.
1: Dneska ty prachy prostě vyhraju. To je sebevědomé prohlášení, co? No ale tak, protože na čas roku věříme v autosugestci, přišla nám jako tahle věta jako ideální k soutěžení. No a některým z vás už vynesla dneska pěkný tisícový obnos. No a pokud se chcete jedním ze šťastlivců stát i vy, tak se nezapomeňte zaregistrovat na našich webových stránkách časrok.cz, pokud jste tak samozřejmě ještě neučinili. A pak už jenom poslouchejte naše všední vysílání od rána až do večera a buďte u telefonu. Pač, pokud vás vylosujeme a dovoláme se vám, vy nám k tomu řeknete větu ve správném znění, tak prachy budou vaše. Tak jednoduché to je. No a i nás dneska ještě čekají dvě soutěžní kola, takže buďte napříjmu a hlavně pak u telefonu. Pro ty, kterým už to jako při pátku hůř myslí, ještě jednou raději zopakuju. Dneska ty prachy prostě vyhraju. Tak to zní soutěžní páteční věta Rádia Čas Rok. Držím palce.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rok. Čas Rok. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Datart uvádí Dny Marian.
6: Dny Marian, jo.
5: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. 90. Více na mojahruska.cz.
12: Hned další kolo Tipsport Extraligy na domácím ledě. Tuto sobotu od 18 hodin ve Werk Aréně. HC Oceláři Třinec, HC Škoda.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: za sportem.
1: No, protože se snažíme být na čas roku všestranní a zaujmout široké posluchačstvo, jak to lenivé, tak to akční, nabízím pro všechny zmíněné hned několik sportovních typů, naši milí. Tak nejprve něco pro pasivní sportovce, kteří se na sportovní aktivity spíše rádi dívají. Už za půl hodiny se utkají mezi sebou HC Oceláři Třinec versus Kometa Brno. To je dnešní odpoledne, no ale oceláři si pravda moc o tomhle víkendu nespočnou, pač hned zítra je tentokrát od 18 hodin, čeká zápas s Plzeňákama. Oba zápasy proběhnou na domácké půdě ve Werk aréně v Třinci. No a teď něco pro ty, co naopak jako rádi odpočívají aktivně. Vás naženu do ostravského hangaru, kde se vyřádí opravdu úplně všichni. Spousta moderních lezeckých stěn s výběrem celé stovky cest, jak pro zdatné, tak pro začátečníky. No a jestli se bojíte, kam s ratolestma, jo, tak prosím vás, hlavně teda s těma ratolestma, kteří se jako na té stěně ještě neudrží, tak hele, nebojte, i na dítka v hangaru mysleli, odložíte je do velkého, řekněme, dětského koutku a vy budete mít čas a klid na lezení. Tolik tedy k sportovním tipům o nadcházejícím víkendu. Mimochodem, hangár můžete využít nejen o víkendu, ale taky během všedních dnů. No a teď už zpátky na čas roku k muzice. Já vám přeju pohodový poslech a doufám, že si páteční odpoledne společně s námi užíváte.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Nyní už na čas roku další přehled ohledně dnů NATO, chystajících se na tento víkend a týkajících se tentokrát bezpečnosti. Tu si jako tradičně berou pod svá křídla policejní orgány Moravskoslezského kraje, které budou opět dohlížet na poklidný a bezpečný průběh této největší akce v Evropě. No a tady už je hned několikrát od policejní mluvčí Soni Štětinské.
1: Akce láká desítky tisíc lidí, takže pro policisty je naprostou samozřejmostí a prioritou zajištění bezpečnosti návštěvníků. Dohlížíme také na veřejný pořádek, plníme ale i množství dalších úkolů. V areálu a okolí můžete vidět zejména uniformované policisty. Návštěvníky žádáme, aby byli pozorní na své osobní věci. Po odstavení vozidla na parkovišti zkontrolujte, zda je automobil uzamčen a bez otevřených oken. Neponechávejte uvnitř odložené věci, zejména cennosti.
2: Radio Čas Rok. Radio Čas Rok. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Radio Čas Rok. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
2: Čas rok. Čas rok.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
6: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
9: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
11: Moje.cz. A jedeš dál.
12: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
13: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
14: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce.huisman.cz.
15: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

18. září vyladíte Rádio Čas Rock a dneska si připomínáme 178 let, co se začala na českých gymnáziích vyučovat čeština. Věděli jste? No ale to není zdaleka všechno, co píše historie dneška, především se pak v příštích 60 minutách podíváme na to, na koho a čeho se dneska připí a připomenem třeba i novinku týdne, no a opět se pověnujem chystaným dnům na to, kde pochopitelně nebude chybět Rádio Čas Rock společně se svým bráchou Rádiem Čas. No a po 17. strašně nám ten čas letí, která odbije za 4,5 minutky, se můžete těšit na kapelu Pantera. Do školky se vrátíme s třema

0: okamžiku si slovo přebírá Marcelka Fabiánová, která nám prozradí, jak to aktuálně vypadá na cestách v Moravskoslezském kraji. No a taky se dozvíme, co se zase kde děje nového. Zůstaňte s náma, já jsem Kiki Střelcová a vy mějte klidné páteční odpoledne.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Řidiči aktuálně pozor na Bruntálsku. U města Albrechtice omezuje provoz srážka dvou osobních aut, a to na hlavním tahu z Krnova ve směru k polským hranicím. Stejná situace je také u Nových Lublic na Opavsku, kde se rovněž střetly dva osobní vozy. S větším zdržením pak musíte počítat v Šumperku v Jesenické ulici, kde křižovatku blokuje nehoda tří osobních aut, a na jižní Moravě pak havárie auta u Pasohlávek komplikuje provoz na hlavním tahu z Brna na Mikulov. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Českém se začínají šířit respirační onemocnění. A zatím jde o méně závažné viry, ale lékaři varují, že koncem roku dorazí už úplně nový druh chřipky. A proto starším lidem doporučují včasná očkování.
9: Morava aktuálně.
7: O víkendu startují na mošnovském letišti tradiční dny NATO. Největší bezpečnostní akce nabídne velké množství letecké i pozemní bojové techniky, statických a dynamických ukázek a chybět nebude ani městská policie Ostrava. Co všechno bude zajišťovat, to už nám prozradila její mluvčí Helena Badurová.
10: Městská policie se bude podílet na dopravních a bezpečnostních opatřeních a bude mít na starosti bezplatné hlídání kol ve třech kolárnách. Přímo na příjezdových cyklostezkách navíc cyklistům pomohou strážníci na kolech, kteří jsou navíc vybaveni lékárničkami. V premiéře představíme nové elektrokoloběžky a chybět nebudou ani zásahy skupiny pořádkové služby, psovodu i strážníků na koních.
7: Návštěvníci dnů NATO také vyberou nejlepší leteckou ukázku nad mošnovským letištěm. Vítězný pilot pak získá pohár primátora Ostravy. Lidé mohou hlasovat lajkováním na městském Facebooku. Velké kino ve Zlíně se po 10 letech od uzavření konečně dočká kompletní proměny. Vyroste zde moderní kulturní centrum za bezmála 640 milionů korun. Uvnitř vzniknou dva nové sály pro koncerty i promítání a v podzemí pak obří parkoviště pro 350 aut. Práce začnou ještě letos. A čeští tenisté prohrávají v utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru s Američany 0-1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl Lerneru Týnovi 2-6, 4-6. Srovnat skóre se nyní pokusí v pražské O2 aréně Jiří Lehečka, který vyzve finalistu nedávného US Open a světovou čtyřku Bena Sheltona. Tolik další zprávy, naslyšenou v 18 hodin. Hezké odpoledne.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Podcast Rock.
1: Pouhých 15 hodin zbývá do vypuknutí největší bezpečnostní akce, nejenom u nás, ale taky v Evropě. Dny na to, přátelé, a taky dny vzdušných sil armády České republiky. Tak tohle je bez pochyb nejatraktivnější víkendová akce, kterou můžete zažít a navštívit. Bude se na co dívat, chlapi budou moct očumovat letecké stroje, baby zas fešné uniformované vojáky, takže každý si přijde na své a samozřejmě i pro ratolesti se tam najde něco, co upoutá jejich zraky. Nicméně letošní už 26. dny na to budou opravdu ve velkém stylu, protože se jich zúčastní celkem 14 zemí. No a na mošnovském letišti se můžete těšit nejen na letecké akrobatistické čísla. Bezpečnostní sbory taky přivezou spoustu novinek a účastníkům bude umožněno být taky hned u několika premiér. Takže vyražte na tuto gigantickou a famózní akci a my u toho budeme s rádiem Čas Rock po celý nadcházející víkend s váma.
0: Rock má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
0: Čas Rock.

0: 90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přijďte na den otevřených dveří v rodinné porodnici Karviná Ráj 23. září od 13.30. Využijte jedinečnou možnost prohlédnout si moderní porodnici a seznámit se s týmem profesionálů. Těšíme se na vás ve středu 23. září od 13.30. Rodinná porodnice Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě havlický.cz.

Čau rokeři, další díl pořadu Víkend je tady a my se v něm podíváme na jeden zajímavý žebříček. Nebudou chybět Beast in Black a další skvělé kapely. Ty se na rádiu Čas rok rozezní v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

No tak ať už jste při tomto líbivém romantickém songu od kapely Pantera dělali cokoliv, tak doufám, že jste si to hlavně pořádně užili. My máme krátce po půl šesté, řádně nám ten čas sviští, pravda, no a já bych teda řekla, že je nejvyšší čas podívat se do kalendáře. Na stránce s datem 18. září, přátelé, ve světě se oslavuje cheeseburger, víte to? Jedni ho milují, druzí nesnáší, no Střelcová upřímně dodnes nechápe, co na něm někteří vidí, když se teda budeme bavit o takových těch placatých cheeseburgerech z jednoho nejmenovaného fast foodového řetězce. Jo, jiná je, když vám ho udělají jako někde pořádně s kusem flákoty. To pak jo. No tak můžete ten cheeseburgeru spojit s oslavama konce týdne a za odměnu si dneska nějaký ten pořádný prasácký někde na večeři dát. No a co se týče dnešních oslavenců, tak 62. narozeniny slaví hlas německých Halloween. Andy Deris, všechno nejlepší, stejně jako českému písničkáři Kubu Smolíkovi, Kubovi, šmaré Kubovi, bych řekla, že se řekne češtinářsky správně, který má dneska 67. Svátek slaví Krištofové a na své zdraví připíjí taky rapper, kterého ovšem z čas roku můžete znát díky duetu s Sharon Den Adele z Within Temptation. Chlapík, říkající si, no teď bacha, ať si Střelcová na to nevyláme jazyk, Xzibit. Zajímavé jméno. No tak, když jsme u těch Within Temptation a u toho rapera, tak si pojďme tohle spojení připomenout.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
3: Rádio Čas rok.

0: Moje dnešní posila na čas roku tisková mluvčí policejního oddělení Moravskoslezského kraje i v této hodině, jak jsem slibovala. Kromě letecké, pozemní bojové techniky a hromady dalších ukázek, které se na dnech na to chystají, bude součástí programu taky Policie České republiky. A co všechno chystá, to už opět prozradí Soňa Štětinská.
1: Policisté připravili opět plno zajímavostí pro děti i dospělé. Přijďte se podívat na naši bohatou statiku, vozidla, zbraně, výstroj i výzbroj. Zastavte se určitě u preventistů. Pod pokličku naší práce vás necháme nahlédnout při dynamických ukázkách. A jedinečnou příležitostí je být u slavnostního složení služebního slibu nových policistů. Těšíme se.
0: No a Soňa Štětinská zapomněla zmínit ty fešné policisty a pochopitelně i fešné policistky. Na tohle všechno se můžete těšit, pokud vyrazíte o nadcházející sobotě a neděli na Mošnovské letiště, kde se konají dny na to. A Rádio Čas Rok bude u toho.
2: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Plány velké, ale nářadí chybí?
9: Neinvestujte Majland do koupě.
8: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
10: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
13: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janí.
14: Stavebniny Janí. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

0: trocha toho německého ostrého metalu. V závěru 17. na rádiu Čas Rock. No a dámy a pánové, my tady na našich rockových a metalových vlnách Ofiko v těchto chvílích zahajujeme třetí zářijový víkend. Čeká nás hodina, ve které budete moci vybírat muziku vy a dneska to bude ozvláštněné, protože, jak víte, ještě stále neproběhly zmíněné poslední dvě kola Zlaté věty tohoto týdne. Takže buďte na příjmech a za sebe přihazuju Van Halen. Bude taky Bruce Dickinson. No a to by nebylo to správné mé vysílání bez Godhardu. Jo, a ty komunikační kanály, na které budete moci psát a volat počas příštích 60 minut, jsou následující. Mail studio@casrock.cz, číslo 725331155, které využijte k napsání SMSky, zavolání, ale také na WhatsAppu, kam svoje přání můžete klidně nahrát do hlasovky. Kiki Střelcová s váma odpaluje třetí zářijový víkend, jste s rádiem Čas Rock, ale ještě než se k tomu všemu dostanem, tak pustím ke slovu Marcelku Fabiánovou. Mějte fajn páteční podvečer.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Čas Rock.
1: Čas Rock.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
11: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
12: Máš to vysoko, máš to daleko.
13: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
14: Autohity, na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
15: Řidiči aktuálně pozor na Opavsku, na silnici u Nových Lublic komplikuje dopravu srážka dvou osobních aut. V Brně v Heršpické ulici se střetl kamion s osobním autem a se zdržením počítejte také na hlavním tahu z Brna na Mikulov u Pasohlávek, kde havarované auto rovněž částečně blokuje vozovku. My vám přejeme šťastnou cestu.
16: Radio Čas Rock.
15: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda plánuje přísnější tresty pro agresivní řidiče. Novela zákona počítá se zpřísněním postihu za některé přestupky, například ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení v některých případech až 3 roky. Podle televize LTV Plus právě agresivita je podle statistiky 3. nejčastější příčinou dopravních nehod.
1: Morava aktuálně.
15: V Bohumíně začala stavba nového fotbalového zázemí v areálu Pavla Srníčka. Fotbalové šatny se staví pomocí modulárního systému, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti, jak nám prozradila mluvčí města Jana Končítková.
17: Největší výhodou modulárních staveb je rychlost celého procesu a nízké zatížení okolí stavebním ruchem. I proto je tento typ v poslední době tolik populární. Například pro fotbalové mistrovství světa v Kataru, tak vznikal celý stadion a u nás se tímto způsobem stavělo například Centrum mládeže Slavie nebo zázemí Žižkovské Viktorky.
15: Tradiční soutěž o keramickou popelnici má své letošní vítěze. V Olomouckém kraji v ní bodovali radnice, jejichž obyvatelé nejlépe třídí odpad. Každý člověk v regionu totiž za rok odevzdal v průměru 94 kg papíru, plastů nebo skla, což je řadí na špici celého Česka. Mezi městy a obcemi letos získali hlavní trofeje Šumperk, Velký Týnec, Majetín a Řídeč. A v kanadské Montrealu v neděli odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Hned první den šampionátu půjde do akce největší česká naděje Matyáš Vacek, který chce v náročné časovce útočit na elitní pětku a pokusit se vybojovat medaily. Celkem bude české barvy v Kanadě hájit 15 reprezentantů. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
0: Marcelko, my ti moc krát děkujeme. No a přátelé, já nemůžu jinak, než se tady vyjádřit k jedné podstatné věci. Rozmohl se nám totiž tady takový nešvar, jo? Teďka včil před 3 minutama a půl minutkama, tak, nám odstartovala 18. hodina, jo? A Jan píše, prej končí 18. Uběhlo 17 hodin a 58 minut. Kdy se to konečně naučíte? Já bych řekla, že my nemáme problém s tím, kolik je aktuálně hodin. Honziku, Honziku, jestli spíš to tebe špatně nenaučili. Nicméně, přátelé, teď už, než jsem to stihla všechno odvykládat, máme 4 minutky po 18. No a jak jsem říkala, začíná nám hodina zvaná Rockeři sobě, tak dávejte vědět, co dáme. Teď už slíbení Van Halen.
18: Rockeři sobě.
19: Hodina vašich vzkazů a písniček na přání.
18: Každý pátek po 18:00 večer na rádiu Čas Rock. We'll be right back.

0: Na rádiu Čas Rok nám doznívají Van Halen, kteří odstartovali hodinu s vanou rockeři sobě. No a jako prvního mám na drátě Kobliha. Zdur, chlape, já tě zdravím.
1: Čau, čau.
0: Tak povídej, přeháněj, jak se máš, co plánuješ na nadcházející víkend, případně kdybys měl nějakou pozvánku, můžeš říct.
1: Prosím tě, chystáme se zítra do Hradiště na koncert Free Fallu.
0: No, pěkně, pěkně. A co se tam kolem nich bude dít? Ty jsi říkal, že tam bude snad nějaký křest?
1: Měl by tam být křest videoklipu.
0: Dobrý, dobrý. No takže slyšíte to, jo? Prosím vás, z koho nelákají dny na to, tak třeba jedna z takových těch hudebních pozvánek. No a my jsme tematicky teda Free Fall vybrali, tak komu je budeš chtít poslat?
1: Prosím tě, všem, s kým se tam zítra potkáme.
0: Tam asi bude hodně lidí, že? Celá dědina a přes polní k tomu.
1: Jo, tak nějak to asi bude vypadat.
0: To je fajné. Ty vesnické zábavy bývají nejlepší, co si budem, takže prosím tě, všechny tam pozdrav, pořádně si to užijte, no a tady už je navnazení na zítřejší večer. Měj se krásně a ahoj.
1: Díky, čau.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: No a je to, přátelé, tady. Já tedy mám před sebou první ze dvou vylosovaných čísel v rámci páteční odpolední Zlaté věty rádia Čas Rock a jsem teda zvědavá, jak to dopadne. Takže vytáčím první vybrané číslo. To budou nervy. A jsem zvědavá, jestli pochodím, či nikoliv. Pátek, 6:45, tak uvidíme, jestli se rockerům dá dovolat. No halo, halo, ahoj Luky, tady Kiki Střelcová z Čas Roku, slyšíme se?
2: Je, ahoj, ahoj, ahoj, slyšíme.
1: Ahoj, to je překvapko, co? Takhle v podvečer při pátku.
2: No úplně nejlepší, protože já jsem v nemocnici.
1: Jezus Maria, synku, pane bože, tak kež bys tam byl teda pracovně, ale asi předpokládám, že tam pracovně nejsi.
2: Ne, ale není to strašně to dobrý, vypravím.
1: Tak je, tak to ráda slyším, to se mi teďka popravdě ulevilo, no tak v tom případě, hele, mám na tebe zásadní otázku, já ti tu poslední noc, poslední večer ve špitále můžu zpříjemnit, ale budu potřebovat po tobě znát dnešní výherní větu rádia Čas Rock. Nevím, jestli jsi byl napřímo celý den, kdy jsme v rámci patečního vysílání větu několikrát opakovali, tak jak seš na tom? Poslouchal jsi?
2: Já zkusím, ty prachy prostě vyhraju.
1: Jo, ty jsi na to rovnou vlítnul takhle, jo? Takže pochopila jsem správně, že jsi poslouchal.
2: Dá se říct, že jo. No.
1: Dá se říct.
2: A jsme si napovědou.
1: Dobrý.
2: Tak jsem slyšel celý totiž, takže jsem se musel odkat na ten zbytek.
1: Jo, takhle. No ale tak jako koukám, že jste snaživý, bystří. Tak prosím tě, ještě jednou poprosím pro zopakování, jak zní dnešní výherní věta.
2: Ty prachy prostě vyhraju.
1: Hele, a když ještě na začátek toho všeho přidáš slovíčko, které bude vystihovat pátek. Počkej, já ti zkusím pohledat synonymum toho, co potřebuju. Nyní, aktuálně, jak se tomu dnu říká?
2: Víkend?
1: Ne. Pátek je teď. Jinak teď. Dne?
2: Dneska ty prachy prostě vyhrál.
1: A máme inteligentní posluchačstvo, no super. Hele,
2: děkuju.
1: Tak já myslím, že takový závěr pobytu ve špitále si nečekal.
2: Vůbec ne, jo, úplně jsem to, mám hned lepší nálady.
1: Ježíš, tak to jsem moc ráda. No a hele, já to ti ještě vyšperkuju a jestli mi řekneš, jakou muziku máš rád, kterou bys si teďka chtěl z Čas Roku slyšet, tak ti můžu zařadit do playlistu. Takže řekni, co bys rád?
2: Ozzyho Osbourna nějaký, jo.
1: Ozzyho, dobrá. Tak já mezi tím tady vyštrachám Ozzyho. Tobě ještě jednou moc gratuluju. Vydrž mi prosím tě na lince, no a muziku za chvilku pošlu. Tak velká gratulace.
2: Super, tak jo, děkuju moc.
1: Rádo se.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte. potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
8: Hned další kolo Tip Sport Extraligy na domácím ledě. Tuto sobotu od 18 hodin ve Werk Aréně. HC Oceláři Třinec, HC Škoda.

0: Úžasně pohodový Ozzy Osbourne doznívá na rádiu Čas Rock, který letěl našemu dnešnímu odpolednímu nebo podvečernímu, chcete-li, výherci ve zlaté větě Lukimu. Tak ještě jednou velká gratulace a nebojte, ještě na jednoho z vás se během nadcházejících minut dostane. Teď už ale budeme hrát opět na přání podle někoho z vás a konkrétně to bude podle Dana, se kterým teď budeme vzpomínat na leto. Chlape, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj.
0: Já musím, přátelé, prozradit, že Dan je jeden z těch posluchačů, se kterým jsem já osobně teda měla možnost se setkat na letošní Holbě rok na grilu, tak Dan mi teď poslal fotečky, tak jsme krásně zavzpomínali, to byla paráda, co?
1: Bylo super.
0: No, to vždycky srdéčko tak úplně zaplesá, když člověk vidí nějaké ty vzpomínkové fotky a videa. Prosím tě, co ty, jak se máš od té doby? Už uběhlo spoustu týdnů, jak jde život?
1: Pořád stejně.
0: Pořád stejně. A tak to je někdy lepší, než by byly nějaké jako katastrofy.
1: No to jo, to určitě.
0: Že jo.
1: Hlavně zdraví, no.
0: Asi tak. Prosím tě, co ty a nadcházející víkend? Máš nějaké konkrétní plány, nebo to necháš plynout?
1: Pátek práce, v sobotu práce, v neděli kolo.
0: No dobrý, tak to máš od každého něco, pade na pade.
1: Sport a práce.
0: Tak super. Aktivní odpočinek je taky třeba, za ten chválím. No a teď teda ta muzika. Co dáme a komu to pošlem?
1: No já bych chtěl Traktor, Testament, hlavně pro vás, z Radia, Super Radia.
0: Děkujem.
1: A všem známým, dobrým lidem.
0: Dobrá.
1: A kdo je má rád a poslouchá.
0: Díky, Dané, za zavolání. Přeju ti krásný páteční večer, suprový víkend.
1: Pozdrav. A pozdravuj přítele.
0: Vyřídím.
1: A koláčky tak řešit nebudem teď.
0: Ano, na koláčky na ty je ještě času dost. Tak se měj krásně
1: večer,
0: a
1: krásně,
0: i tobě taky. Krásný večer. Ahoj.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
3: Rádio Čas Rock.

0: rok jsme se teďka linuli na romantické notě podle Dana. No a teďka zase něco na rozdivočení.
1: Zlatá věta rádia Čas rok.
0: Aktuálně mám v plánu rozproudit krev v žilách dalšímu z vás. No a tím bude další posluchač chlap. Tentokrát se budu snažit dovolat Michalovi. Tak uvidím, jestli se mi to povede i tentokrát. Tak uvidíme. To jsou nervy. Ježiš Maria. No jo, já už vím, proč mi to nefunguje, protože mi tady teďka zase někdo do toho volal. Přátelé, prosím vás, jo. Tak zase jako chytré to naše telefonní zařízení tady nemáme, jo. Jakože i přesto, že mi tady voláte, bych se někomu mohla dovolat. Takže prosím vás, jo. Nechte mi teď tu volnou linku Rádia Čas rok, abych se mohla dovolat Michalovi. Tak, včil. Ty začnou ty správné nervy. Ježíš Maria, kolik zvonění, když tak tomu dáme? 5? No uvidíme, uvidíme. Tak jdeme na to. Tak co nebo co? Ježíš, ono se to teprve chytá. Přátelé, to je to kouzlo živého vysílání. No, tak uvidíme, uvidíme, snad se nám podaří s posluchačem Michalem spojit. Tak když ne, tak litr zhrábnu já, no, tak dobrý. Ha, tak... Kéž by se to nepodařilo. No už, no. Ježišmarja, no tak dívejte se, jo. To jsou ty chytré tydlifony, jo.
2: Prosím.
0: Prosím, krásný, dobrý podvečer, Michale. Tady Kiki Střelcová z Rádia Čas rok.
2: A krásný, pěkný večer, Kiki.
0: Ježišmarja, kam pak jsme se dovolali, Michale?
2: Jako...
0: No jako...
2: Ostrava.
0: Ostrava, takže ty jsi náš místní.
2: No rozhodně.
0: No krása. Co takhle děláš teďka? Něco málo po půl sedmé.
2: Teď jsem přijel z brigády zrovna.
0: Nekecej! Ty brďo, tak ty takhle snaživě vyděláváš prachy a ještě možná si dneska přivyděláš, aniž by si vlastně hnul prstem, jak se říká.
2: Vážně?
0: No, tak hele, teďka otázka na tebe, doslova na tělo. Poslouchal jsi dnešní vysílání Rádia Čas rok?
2: Celý den v práci.
0: No nekecej, tak to možná nebudeme překvapeni. Tak hele, jestli znáš dnešní výherní větu, tak pokus se nám jí sdělit a já ti možná za to teda tu tisícovku dám. Tak říkej.
2: Dneska ty prachy prostě vyhraju.
0: Hej, to bylo velice sebevědomé i velmi sebevědomně řečeno a bylo to správně. Míšo, prachy jsou tvoje.
2: Super, díky moc.
0: Rádo se stalo, tak jednoduché to je. To jsi asi nečekal, že k brigádě dneska budeš mít ještě takový bonus navrch.
2: No, jako poslouchal, říkal jsem si, že by to bylo takové fajn zpříjemnění, už jsem v tom moc nedoufal. A...
0: a stalo se.
2: Jo.
0: Tak jo, tak velká gratulace. Prosím tě, jaké jsou tvé plány na víkend? Co chystáš?
2: No asi půjdu někam zlobit.
0: Jo, zlobit. A ty máš celkem mladý hlas, ty budeš asi hodně velký mladěch, že? Ještě asi nevybouřený.
2: No, tak lehce.
0: Lehce. A jo, no. Teď je to třeba to, pořádně toho života využít. Tak hele, zlobení ale v míře, jo? Ne, že nám budeš někde dělat ostudu. Každopádně mi, Míšu, vydrž ještě na telefonu, ať si řekneme, jak tobě penízky dostaneme. No a přátelé, vy nezoufejte, protože ačkoliv si o nadcházejícím víkendu dáme od soutěžení pohov, tak od pondělka zase začínáme.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: Vzpomínka na nejenže fantastického zpěváka, ale taky fešného a charismatického chlapa Steve'a Lee z Godhardu. Na rádiu Čas Rok. No a přátelé, já tady mám teďka zprávu až zo Slovenska. Představte si, že oni na Slovensku sledují náš český hokej, jo? To by mě v životě nenapadlo, nicméně píše Robo z Bardějova. Ahoj, sledujem Třinec a Kometu po prvej tretině, bolo 2-1. Aktuálně 35. minuta 2-5. Aj do ryti. No, tak uvidíme, jestli to oceláři tento osud zvrátí, že? No, nicméně Robo dodává kiki město Ozzyho, keďže už bol Guns N' Roses November Rain. Ah, velice ráda, Robo. Aj vám pekný víkend na Slovensko, no a Gunsni už za chviličku letí.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

Píseň, která už za měsíc a půl bude velmi aktuální. November Rain od Guns N' Roses doznívá na rádiu Čas Rock v rámci hodiny Rockeři sobě, do které už bohužel vměst nám poslední přání. A tím jsou Halloweeni, dnešní oslavenec, že jo, zpěvák, frontman kapely. No a máme je zahrát všem, kteří ještě v těchto chvílích musí sedět za volantem. A soukromně to prý není. Zdraví Marek a přeje do studia Rádia Čas Rock všem suprový víkend.

0: No a to už je, přátelé, pro dnešek, pro tu 18. hodinu podvečerní v rámci hodiny Rockeři sobě všechno. Ale protože já tady pro vás mám ještě jednu novinku na závěr, kterou chystá Policie České republiky v rámci dnu NATO, tak si dovolím tentokrát místo Marcelky Fabiánové pustit ke slovu mojí dnešní společnici, tak to můžu nazvat, sice to zní pochybně, ale já myslím, že všichni to pochopíte, že? Jak to Střelcová myslí? Policejní tiskovou mluvčí Soňu Štětinskou. Tak co nového teda chystá policie na dnech NATO?
1: Důležitou informací jistě je, že v rámci letiště a jeho okolí je zřízen dočasně zakázaný prostor pro lety bezpilotních letadel, to znamená bezletová zóna pro drony. Důvod je jasný, zajištění bezpečnosti návštěvníků i leteckých prostředků. Policisté jsou také letos připraveni i na situaci, kdy se ztratí dítě. Centrem bude náš stan poblíž komentátorské věže. O děti se postaráme a uděláme vše, co pro nejrychlejší kontaktování rodičů anebo doprovodu. Může nám pomoci například telefon na kartičce, kterou bude mít dítě u sebe.
0: Hezky pěkně. Mají to teda ošéfované pěkně opravdu ze všech stran. Tolik tedy k dnům na to, které vypuknou už zítra v časných dopoledních hodinách. A my s Rádiem Čas Rok budeme u toho. No a teď teda, jak se sluší a patří, aby to mělo ten závěr, na jaký jste u mě zvyklí, tak se pojďme oficiálně, přátelé, pro dnešek společně rozloučit. Znáte mě, to vždycky musí být nějaká doskoku. No, děcka, našeho společného čtyřhodinového řádění na Čas roku je konec, ale nebojte, my se uslyšíme zase zítra, budu se na vás těšit před 13. No a co se týče dnešní noci, tak prosím vás, jako moc bych úplně nevyváděla, jo, když tady náš posluchač Michal říkal, že o víkendu bude zlobit, tak hlavně ne na mezích, jo, a stráních, protože ty už budou velice chladné, tam by vám mohly umrznout zadky, protože si představte, dneska může být až 9 stupňů nad nulou v noci, jenom, jo. No, takže kdo vyrážíte ještě na noční, tak pán Bůh s váma, držím palce, ať vám to uteče a hlavně se přioblečte. Stejně tak to platí pro ty, co budete někde hýřit. No, pro dnešek už je to všechno, za chvilku už kolega Hans Prokeš s pořadem Víkend, vy si užívejte začínající soboty a neděle na rádiu Čas Rok. No, já myslím, že všechno podstatné už bylo řečeno. Takže Kiki Střelcová přeje krásný zbytek večera a těším se zase zítra. Čau.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
3: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Buďte zdraví, rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, který dneska otevřeme s kapelou Beast in Black. Ta se nejen objevila na čtvrté pozici nejposlouchanějších kapel na jedné velice oblíbené platformě, ale taky tvrdě pracuje na svém novém studiovém zářezu. Ten by měl být opět nabitý pořádnou energií, na jakou jsme u této party zvyklí. Tu českým fanouškům představí 21. listopadu, kdy se během svého turné zastaví ve Zlíně, kde jim budou dělat společnost jak Frozen Crown, tak Sonáta Arktika. My si z toho jejich díla dáme úvodní single, ve kterém si tak trošku zaspomínáme na jeden kultovní biják.

Beast in Black, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s epikou, která na příští rok chystá opravdu něco výjimečného. Půjde o koncertní štaci, na kterou sebou povezou i kompletní symfonický orchestr. Společně s ním se dokonce zastaví i v naší české zemi, a to 26. září, kdy rozburácí pražské Fórum Karlín. Vstupenky na tuto skvělou show jsou už v předprodeji, takže jestli chcete na vlastní oči vidět velkolepou oslavu jejich 25. výročí na hudební scéně, máte možnost.

televizi Rebel, tak jako rádiu Čas Rok, pokračuje pořad Víkend a my se teď podíváme za kanadskou sebrankou Osiron, která o sobě dává vědět z Bruce'u novým singlem. Ten jasně naznačuje, jakým směrem se bude ubírat jejich nová deska, která by měla spatřit světlo světa 27. listopadu. Na ní se kromě jiných objeví i skladby, které ležely v šuplíku nějakou tu dobu, ale až teď přišla ta pravá chvíle vypustit je mezi fanoušky. My si dáme pecku, která podle samotného kytaristy Boba Harleye přesně ukazuje, v jaké formě se kapela aktuálně nachází.

Jsme rádi, že jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém se teď podíváme na žebříček 20 nejposlouchanějších power metalových kapel na Spotify. Tu poslední pozici si drží německá partička Edguy, nad nimi jsou Gloryhammer, Dynasty, Battle Beast a nebo Angra. První polovinu tabulky uzavírají Blind Guardian a pak už to jde jako po másle. Hammerfall, Stratovarius, Powerwolf a nebo Beast in Black. No a medailové pozice, tak ty si drží Halloween, Dragon Force a Sabaton, který je absolutním vítězem se skoro 3 miliony streamy. Jestli máte jiný názor, tak vám ho samozřejmě nikdo nebere, no a my se s těmi nejlepšími i pro dnešek rozloučíme. Mějte se fajn a roku zdar.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Hned další kolo Tip Sport Extraligy na domácím ledě. Tuto sobotu od 18 hodin ve Vrch Aréně. HC Oceláři Třinec, HC Škoda.

0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
6: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
7: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
8: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
9: Stavebniny Janík.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny
11: Janík. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
13: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček. Pronájmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: TikTok. Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru.opava.cz.
2: Čas Rok. Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
3: Bude vejdán.
4: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

0: Máš to vysoko, máš to daleko.
1: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Přesně po týdnu jsme zpět a hlásíme se z našeho útulného rebelského baru.
1: Doufáme, že kolem sebe máte pohodlí. Nás totiž opět čeká spolupráce a to bude platit i o následujících písních.
0: Už jsme tady měli jeden díl, ve kterém jsme se zaměřili na hudební spolupráce a právě dnes na něj navážeme.
1: Takže bez dalších zbytečných řečí tady máte Fantoma opery, kterého si střihla Florian Cen a holandský herec a operní pěvec Henk Poort.

0: dames en heren, Henk Poort.
1: I love you.
2: Hlavním tématem dnešního rebelského baru je spolupráce. A s tou následující se vrátíme do roku 1975, ale taky do roku 1986.
3: Všechno vysvětlíme. Aerosmith v roce 75 nahráli single Walk This Way, který jim výrazně pomohl k celosvětové popularitě.
2: A podobnou službu jim tenhle ten single prokázal ještě o 11 let později. Začátek 80. let kapela neprožívala zrovna v úspěšném období. Hudebně se nedařilo a členové se potýkali se závislostí na drogách a alkoholu.
3: Ale přišla celkem nečekaná možnost spolupráce s rapery Run DMC. No a ačkoliv tomu zpočátku nikdo nevěřil, ani producent Rick Rubin, z nové verze Walk This Way se stal obrovský hit.
2: No a my si dáme právě teď.

0: Téma spolupráce nám teď přinese jednu velice originální. Těžko říct, komu se tento nápad urodil ale v hlavě.
1: V roce 2017 se během udílení cen Grammy spojili Metallica a Lady Gaga. To, co znělo jako šílený nápad, se ale hodně dobře povedlo.
0: No, jedno velké ale bychom našli. Při ostrém koncertu přestal fungovat mikrofon Jamesa Hetfielda, takže byl nucen se trošičku více tulit k Lady Gaga.
1: Paradoxně to zkrátké show udělalo více, řekněme, takovou intimní záležitost. Ale jak kapela, tak zpěvačka si vzájemnou spolupráci pochvalovali.
0: No ale na otázku, jestli se v budoucnu dočkáme něčeho dalšího, odpověděl James Hetfield jednoduše. Ne. Proč bychom vlastně měli?

0: Vítejte zpátky v našem rebelském baru. Dneska je na meníčku hlavní náplní spolupráce.
1: My se s následující muzikou zastavíme na české hudební scéně. Některým fanouškům se u slova spolupráce vybaví také Arakain a Lucie Bílá.
0: Aby taky ne, tohle přátelství mezi kapelou a zpěvačkou trvá už od roku 1984. Ne, že by spolupracovali po celou dobu, ale kdykoliv se tomu tak stalo, stálo to za to.
1: Přesně jako v roce 2012. Tehdy se mimo jiné objevili společně na festivalu Masters of Rock. A taková zimní královna v podání Jana Toužimského a Lucie Bílé patřila k vrcholům.

0: Pokračuje Rebelský bar, jak na rádiu Čas Rok, tak na obrazovkách televize Rebel. No a my se dnes zabýváme hudebními spoluprácemi.
1: Čekají nás ještě dvě a v obou případech na někoho budeme vzpomínat. Nejprve vzpomínka na Chestera Benningtona.
0: Ale Chester vlastně slyšet nebude. Na koncertu věnovaného jeho památce v roce 2017 vystoupil z Linkin Park Derek Whibley. No a o rok později vystoupili Sum 41 na festivalu v Readingu.
1: A připravili si pro své fanoušky jedno překvápko, když na pódium pozvali Mikea Shinodu. Společně s ním zahráli píseň Faint. Není se čemu divit, že si mnozí fanoušci přáli právě Derika jakožto nového zpěváka Linkin Park.
0: Všechno nakonec dopadlo jinak, to víme, ale tady si pustíme tehdejší výsledek.

0: Rebelský bar se pro tento týden pomalinku loučí. Je na čase uklízet, takže i tady nás s Tomášem čeká spolupráce.
1: Ano, jeden smeták, druhý lopatku. Ale my se nějak podělíme. Tak, jako se vlastně kdysi podělili Lemmy Kilmister a Ozzy Osbourne.
0: No a vlastně ještě můžeme přihodit třetího do party Zacha Wilda. Právě tyhle tři legendy společně napsali píseň Hellraiser.
1: Na své desky zařadili oba slavní zpěváci, ale živěji spolu nezaspívali nikdy. Až v roce 2021 k tomu došlo, alespoň v animované podobě.
0: U příležitosti 30 let alba No More Tears vyšel nový klip, kde se objeví Ozzy, Lemmy a společně nakopou šmejdu z vesmíru.
1: My si to na závěr pustíme, vám děkujeme, pro dnešek to balíme a budeme se těšit zase příští týden.
0: Mějte se, bando, čau. Jsem říkal dvakrát.

0: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech můžeš

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Ahoj všem, zdravím každého, který ad jedna naladil rádio Čas rok a ad dvě zapnul telku a kouká na Rebela. Na rádiu v 7 večer a na Rebelovi o hodinu později s obrazem startuje další díl Metalmánie. Pomalinku ukrajujeme další várku dílu, dneska s kapelou Secret Reich. Nemám je až tak naposlouchány kompletně, ale přiznám se, že mě ohromila jejich veleslavná deska. Myslím, co se týká diskografie The American Way. Tak proč nedat téhleté muziky více, když je to pro mě třeba hodně dobře poslouchatelná muzika. Začali jsme v podstatě čerstvějším materiálem, protože album, o kterém jsem mluvil, to je Metalová historie. Rok 2019 a album Awakening. Titulní song nám dnešní díl otevřel. Tak pojďme pokračovat.

na internetu, tak jich tam samozřejmě najdete míň než třeba u jejich častých souputníků Testament, ale jsou tam. Oficiální diskografie existuje dodnes, i když půjdeme do historie. První album spatřilo světlo světa v roce 1987 a to poslední, tak to je rok letošní, což je celkem dlouho. Samozřejmě, pánové si mezi tím dali pauzu, byl ohlášen oficiální konec kapely, ale jak se říká, pódium chyběl. Taky druhý kousek, který před chvilkou dozněl, byl z alba Awakening, skladba Salvation. Teď pojďme na další muziku.

Sledujete Metalmány, dneska Secret Reich. Taky třetí skladbu jsme si dali z alba z roku 2019. Důvod je jasný, současná doba digitálu umožnila vyrobit klipy třeba i pro Rebela v té odpovídající kvalitě. Deska Awakening vyšla 23 let po předchůdci, pánové měli totiž dlouhou hibernaci a Reunion, tak ten proběhl v roce 2006. Co se týká diskografie, zbožňuju desku do American Way. Taky přiznám, že tenhle kousek nebo tuhle desku jsem dlouho záněl na vinilu, než se mi to opravdu povedlo. Secret Reich mají ovšem svůj rukopis jasně čitelný i v dalších letech. Dostalo se mi taky možnost je vidět naživo a byl to pro mě opravdu skvělý zážitek. Tak přátelé, před námi je teď další muzika v podání téhle kapely.

Tak Vando, vy sledujete Metalmanii. Samozřejmě, jednak na televizi Rebel, a to s obrázkem, a pokud máte zapnuto rádio, věřte, že máte vlny Rádia Čas Rock. Já jsem David Zbavitel, no a jakožto váš průvodce, nejenom tímhle s tím dílem, vám samozřejmě musím nabídnout i ještě jednu skladbu formace Sigrid Reich, tedy ústředního tématu tohodle dílu. Mimo jiné, taky samozřejmě ne, že požádám, ale samozřejmě přivítám vaše tipy, co by mělo zaznít v těch dílech dalších. Využijte ideálně k tomu sociální sítě, tady je muzika a já se za týden na vás opět budu těšit. Na viděnou i naslyšenou. Zbavoš!

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

speciálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno